0: Jsme Klasik Praha.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

Jsme Klasik Praha. Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.

Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Spektrum hudby. Připomene úchvatný objev Vivaldiho děl, ke kterému došlo před 100 lety na podzim roku 1926. Vedle toho ale také nezměrnou oddanost kráse umění a děsivost doby, kdy se muselo o hrdinech našeho dnešního příběhu zarytě mlčet. V úvodu pořadu jsme slyšeli v podání souboru Europa Galante první část Jara z asi nejslavnějšího Vivaldiho díla. Melodie ze čtveraročních dob Antonia Vivaldiho jsou dnes už notoricky známé. Znějí z rádia, z televizních reklam, v obchodech, výtazích a kdo ví kde ještě. Představit si dnes svět bez tohoto jednoho z prvních dokladů programní hudby je dnes asi nemyslitelné. Když se ale vrátíme o více jak 100 let zpátky, jméno Vivaldi, patřící baroknímu skladateli, bylo téměř zapomenuté. Jeho němečtí souputníci jako Händel a Bach na tom byli na počátku 20. století o dost lépe. Veřejné povědomí je bralo jako součást bohaté hudební kultury. A Vivaldi? Cože, kdo? Tak by asi tehdy ještě pár let po první světové válce zněla reakce na dnes už slavné hudební jméno. Ano, Vivaldi, narozený v roce 1678, geniální italský barokní skladatel a houslový virtuóz. Kvůli svým zrzavým vlasům získal přezdívku Rudý kněz. Ačkoliv vystudoval teologii, kvůli chatrnému zdraví se brzy naplno věnoval hudbě. Nejproduktivnější část života strávil jako učitel a kapelník v sirotčinci pro dívky, Ospedale della Pietà. Právě pro jeho potřeby zkomponoval většinu ze svých stovek koncertů a před svou padesátkou vydal také nejslavnější cyklus houslových koncertů čtveroročních období. Ve stáří Vivaldi upadl v nemilost tehdejšího publika a jeho hudba vyšla z módy. Zemřel v roce 1741 v chudobě a osamění, považte, ve Vídni. Tam byl také pohřben. Původní hřbitov se nedochoval a přesná poloha ostatků je neznámá. A málo známá zůstávala i jeho tvorba. Skrývala ji vysoká vrstva prachu v knihovnách a soukromých sbírkách, o nichž věděla jen hrstka odborníků. Žalostně to dopadlo také s benátským ústavem, kde Vivaldi působil. Benátský sirotčinec Ospedale della Pietà, který byl vlastně elitní dívčí hudební konzervatoří a kde Antonio Vivaldi roky pracoval jako učitel houslí, hudební ředitel a hlavní skladatel, potkala demolice. Dnes už neexistuje a historikové znají jen přibližnou polohu, kde kdysi stál. Dá se předpokládat, že když byl ústav v určité době po Vivaldiho smrti uzavřen, jeho vzácná knihovna rukopisů neskončila tak úplně v koši. Co se s ní ale stalo? Knihovna s Vivaldiho díly byla pravděpodobně svěřena do péče jiné církevní instituce, která byla sto podobné poklady dlouhodobě opatrovat. K jejímu osudu se vrátíme po druhé části Koncerta D-dur číslo 3. V sole uslyšíme Filipa Benolda a doprovázet budou varšavští barokní solisté pod vedením Andřeje Myšinského.

Fascinující příběh znovu objevení Vivaldiho hudby, který si v dnešním dílu pořadu Spektrum hudby připomínáme, započal na podzim roku 1926, a to zcela náhodně. Salesiánští otcové, kteří v Monferratu vedli internátní školu, narazili ve svém archivu na obrovské množství starých svazků. Škola, jako ostatně mnoho církevních institucí, trpěla nedostatkem financí a tak se rozhodla staré spisy zpeněžit a prodat starožitníkům. Byli ale dostatečně protřelí, nebo abychom to zjemnili, vzdělaní, že se rozhodli ještě před prodejem zjistit tehdejší hodnotu archivních písemností určených k prodeji. Obrátili se na Turínskou národní knihovnu s žádostí o odhad ceny. Potřebovali být dostatečně vyzbrojeni na souboj s obchodníky při smlouvání o výslednou částku, kterou za spisy utrží. Úkolu se ujal skladatel a hlavně profesor hudební historie na Turínské univerzitě dr. Alberto Gentili. Požádal o soupis materiálu a navrhl, aby mu bedny s písemným materiálem poslali. Když otevřel první z nich, nevěřil vlastním očím. Svazek za svazkem obsahoval originální rukopisy Antonia Vivaldiho.

Slyšeli jsme první část z Vivaldiho koncertu A-moll, původně určeného pro housle, smyčce a basso continuo. My jsme ale slyšeli jako solový nástroj kytaru, na kterou hrál Angel Romero. Doprovázen byl souborem Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou dirigentky Aini Brown. Nadšený profesor hudební historie Turínské univerzity Gentili si nad Vivaldiho notami okamžitě uvědomil, jak křehká je celá situace. Kdyby se sbírka dostala do rukou profesionálních obchodníků, hrozilo, že bude rozprodána po jednotlivých kusech, možná i do zahraničí, a navždy roztříštěna. On i vedení knihovny chtěli poklad zachránit pro jejich město, pro Turín. Byl tu ale jeden háček, nebo spíše pěkně těžký hák. Instituce neměla dost peněz na koupy. Ano, mohla se obrátit na stát, aby vzácnou sbírku not koupil on, ale to bylo víc než riskantní. Kdyby totiž rukopisy koupila tehdy ještě italská monarchie, mohla by si sama určit, kde budou mimo jiné i Vivaldiho manuskripty uloženy. A Turín by o ně mohl přijít. Doktor Gentili se tedy vydal hledat soukromého mecenáše. Po únavné pátrací akci nakonec jednoho našel. Onen turínský dárce byl ochoten sbírku odkoupit a věnovat ji knihovně. Donátor shledal v tomto činu alespoň malou útěchu za tragédii, která se jeho rodině přihodila. Chválihodný čin uskutečnil na památku svého zesnulého malého syna. Tak se do majetku Turínské knihovny dostalo 97 svazků vzácných tisků a rukopisů ze 16. až 18. století. Krásné, že? Jenže opět nebylo vyhráno. Při podrobném studiu svazků narazil doktor Gentili na nepříjemnou skutečnost. Mnoha skladbám totiž chyběly závěrečné stránky a jejich pokračování se nedalo dohledat ani v ostatních svazcích. Bylo jasné, že knihy byly svázány nahodile a že jde jen o část mnohem větší sbírky, která se zřejmě rozdělila mezi dědice původního majitele. Pátrání odhalilo, že sbírku kdysi sestavil janovský hrabě Giacomo Durazzo, rakouský vyslanec v Benátkách a mecenáš skladatele Gluka. Jak ale z této zapeklité situace ven? K řešení nás donese třetí část koncertu B-dur pro housle, violončelo, smyčce a čembalo Antonia Vivaldiho, kterou nám zahrají na housle Iva Kramperová, na violončelo Helena Matyášová za doprovodu souboru Barocco Sempre Giovane s dirigentem Josefem Krečmerem.

Doktor Gentili si dokázal poradit i ve chvíli, kdy měl sice Vivaldiho notový materiál, ovšem s mnoha chybějícími stránkami. Po dlouhém pátrání se mu podařilo najít jediného žijícího potomka hraběte, který mohl vlastnit chybějící část sbírky. A skutečně ji měl. Vyjednávání s ním bylo však nesmírně obtížné. Přesvědčit ho k prodeji vyžadovalo notnou dávku diplomacie, trpělivosti a vytrvalosti. A když konečně neochotný majitel částečné sbírky Vivaldiho not souhlasil, čekal Gentiliho stejný problém jako předtím. Bylo nutné sehnat peníze, za něž by se chybějící část sbírky pořídila. Historie se zopakovala. Doktor Gentili opět obcházel možné dárce, až nakonec našel jistého turínského průmyslníka. Tento bohatý muž rovněž přišel o malé dítě a byl ochoten na jeho památku koupy financovat. Díky Gentiliho neúnavnému úsilí se tak podařilo zachránit pro budoucnost sbírku čítající přes 300 vivaldiovských položek. Nyní už šlo jen o to, aby se Vivaldi hrál. Doba ale něčemu takovému nebyla příliš nakloněna.

Slyšeli jsme druhou část Vivaldiho koncertu E-moll pro dvě violončela a smyčce. Hrál manželský pár Julian Lloyd Webber a jeho žena Jaksin společně s orchestrem European Union Chamber Orchestra pod vedením Hanse Petra Hoffmana. Neúnavné úsilí doktora Gentiliho a objev vivaldiovských turínských sbírek odstartoval jedinečnou renesanci díla Antonia Vivaldiho. Jak se ale dočteme v podrobném popisu znovunalezení Vivaldiho děl v článku Milese Daytona Fishe v 10. čísle Coral Journal z roku 2015, doktor Gentili, ač měl na objevu zásadní podíl, musel zůstat stranou, stejně jako oba dárci. Itálii totiž zachvátila vlna fašismu a všichni tři pánové byli Židé. Přesto vivaldiovské téma neudusala Mussoliniho nesmyslná rasistická politika podle německého vzoru. Na scéně se totiž objevil americký básník Ezra Pound a jeho celoživotní partnerka houslistka Olga Rach. Pound mimo jiné i skládal hudbu a miloval barokní éru. Paní Olga zas byla nesmírně pilná a Vivaldiho rukopisy ve 30. letech zkoumala a v roce 1936 sestavila také jejich první katalog. Toto nadšení vyvrcholilo Vivaldiho týdnem v Sieně v září 1939 a plánovaným vydáním kompletního díla skladatele. Byl to však smutný rok. Začala druhá světová válka.

Zazněla ukázka z koncertu G-dur Antonia Vivaldiho v podání souboru L'Arte del Mondo se soulem Xavier de Maistre. A my jsme s ní překonali těžké chvíle druhé světové války. Až po osvobození Itálie založil mladý benátský podnikatel a vášnivý obdivovatel Vivaldiho, Antonio Fana, Instituto Italiano Antonio Vivaldi. Jehož cílem bylo dílo vydávat a propagovat ve spolupráci s největším italským hudebním nakladatelstvím Casa Ricordi. Podmínky pro takový projekt přitom nemohly být horší. Poválečná Itálie byla zbídačená, tiskárny Ricordi vybombardované a sklady vyhořelé. Přesto se nedávno objevené Vivaldiho skladby postupně dostávali do tisku a zněli nejprve v Itálii, později v celé Evropě. Definitivní pečeť na Vivaldiho návrat vtiskl rok 1951. Tehdy v rámci poválečného festivalu Británie otevřela Velká Británie na jižním břehu Temže Royal Festival Hall. Londýnští posluchači se tehdy dočkali celé koncertní sezóny věnované téměř výhradně bohatému a rozmanitému dílu tohoto nově objeveného barokního mistra. Od té chvíle už Antonio Vivaldi patří tam, kam právě.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Tohle je Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
8: V tomto týdnu nemůžeme hudbu podle kalendáře snad věnovat nikomu jinému než velikánovi české, ale i světové hudby. Od jehož narození 8. září 1841 si letos připomínáme 185 let a tím je pochopitelně Antonín Dvořák. Jeho odkaz patří k základním pilířům evropského kulturního dědictví. Už během svého života se stal jedním z nejvýznamnějších evropských symfoniků a tvůrců oratorní a komorní hudby. Jeho díla byla od 80. let 19. století provozována špičkovými interprety v nejproslulejších hudebních centrech mnoha zemí Evropy, ve Spojených státech amerických, v Kanadě, Rusku i v Austrálii. V závěru svého života byl Dvořák často označován za největšího žijícího hudebního skladatele. Dvořák je v mezinárodním kontextu nejhranějším českým autorem. Položil základy české kantátové a oratorní tvorbě a byl prvním, kdo v širší míře seznámil Evropu s českou moderní hudební kulturou. Dvořákova hudba vyrůstá z českých kořenů, ale zároveň dosahuje světového rozměru, který přesahuje české hranice. Kromě významného odkazu skladatelského po sobě zanechal také zásadní stopu pedagogickou, ať už na pražské nebo newyorské konzervatoři, kde pod jeho vedením vyrostla řada vynikajících autorů. A nutno připomenout i jeho zásadní význam v úloze dirigenta. Velké množství vlastních skladeb provedl v premiéře i četných reprízách, čímž dal najevo svou představu o způsobu interpretace daného díla. Tak například během svého druhého zájezdu v Anglii v září 1884 tu dirigoval svou Stabat Mater a symfonii číslo 6 D-dur. My si na úvod dnešního pořadu poslechneme závěrečnou část tohoto slavného 58. Dvořákova opusu, tedy oratoria pro sola, sbor a orchestr Stabat Mater. Účinkovat budou Erin Namakura, Elizabeth Kuhlmann, Michael Spires, Jongmin Park, Pražský filharmonický sbor s Lukášem Vasilkem a Česká filharmonie řízená Jiřím Bělohlávkem.

Je asi jen málo toho, co ještě nebylo o Dvořákovi řečeno, tak se dnes budeme držet spíše zajímavostí z jeho života. Během svého 62 let, 7 měsíců a 23 dnů dlouhého života napsal více než 200 opusů, z nichž se dochovalo 186 opusových celků. Pokud bychom ovšem mluvili o jednotlivých skladbách, najdeme jich více než 400 a jejich poslech by trval zhruba 85 hodin, tedy 3,5 dne. Dvořák měl ve zvyku vstávat velmi brzy, třeba i kolem 5. hodiny raní, a po procházce zasednout k práci na právě rozepsaném díle. Stávalo se však často, že její inspirace zastihla na velmi neobvyklých místech. Tak například hlavní téma první věty 7. symfonie napadlo skladatele na nádraží při vjezdu slavnostního vlaku z Budapešti a osmou část Requiem Lacrimosa psal ve vlaku při své cestě do Londýna v květnu 1890. Připomeňme si tedy teď téma první věty Dvořákovy symfonie číslo 7 d-moll. Hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna.

Ostatně právě Dvořákova mimořádná záliba v lokomotivách bývá nejčastěji připomínanou skladatelovou zálibou. Dost možná, že její původ pramenil z raných dětských zážitků souvisejících se stavbou železniční trati, která procházela rodnou Nelahozevsí. Jeho zájem o vše, co souviselo se železnicí, ovšem někdy hraničil až s posedlostí. Vedl si například přesnou evidenci rychlíků z Prahy do Vídně a jeho obvyklým ranním rituálem byla procházka nad tunel, kterým vyjížděly vlaky z hlavního nádraží. Před svými cestami do zahraničí vždy pečlivě studoval jízdní řády a kombinoval různé spoje tak, aby cesta z přestupy zabrala co nejméně času. O jeho fascinaci lokomotivou ostatně svědčí i jeho slova. Cituji, je složena z tolika částí, z tolika rozličných dílů a každý má svou důležitost. Každý je na svém místě. I ten nejmenší šroubek je na svém místě a něco drží. Všechno má svůj účel a úlohu a výsledek je ohromující. Takovou lokomotivu dají na koleje, dají do ní uhlí a vodu. Jeden člověk pohne malou pákou, velké se začnou hýbat a třeba, že vagóny mají váhu pár tisíc metrických centů, lokomotiva s nimi utíká jako zajíc. Všechny svoje symfonie bych za to dal, kdybych byl vynašel lokomotivu. Není divu, že tato Dvořákova záliba a obdiv došla po letech zpětného ocenění. V letech 1991 až 2018 byl po něm pojmenován český vlakový spoj kategorie Eurocity, jezdící mezi Prahou, Vídní a Grácem. Jak už bylo řečeno, inspirace dokáže velké mistry přepadnout kdykoliv a kdekoliv. Například během prázdninového pobytu ve Spielville v létě 1893 komponoval Dvořák svůj slavný americký kvartet při procházkách ke Krocaní řece a okamžité nápady si zaznamenával z nedostatku jiného právě dostupného materiálu na manžety u košile.

Protože měl už s několika měsíčním předstihem zakoupeny na tuto loď palubní lístky, byl mu podle tamnějšího zvyku umožněn vstup na palubu, kdykoliv loď kotvila v newyorském přístavu. Skladatel se chtěl alespoň takto přiblížit domovu, který v poslední fázi amerického pobytu silně postrádal. A právě tady v přístavu se věnoval i práci na proslulém violončelovém koncertu H-moll.

Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, teď zahrála slovanský tanec číslo 7 C-moll Antonína Dvořáka. I tato skladba je dalším dokladem toho, že umělecká díla mohou vznikat na vskutku netypických místech. Partitura orchestrální verze tohoto slovanského tance byla totiž napsána 1. srpna 1878 na vrcholu Špičák během skladatelova letního výletu s přáteli na Šumavě. Zajímavé je, že přestože předchozí zmínky dokládají, že Dvořák navštěvoval nádraží, přístavy i horská sídla, podle vzpomínek Dvořákových současníků skladatel trpěl agorafobií, tedy strachem z otevřených prostor, náměstí či rušných ulicí. A to dokonce do té míry, že ke konci života se tato porucha stupňovala natolik, že ho při cestách z konzervatoře museli někdy doprovázet jeho studenti. Je pochopitelné,

že Dvořák, jeho život a dílo se stalo před obrazem mnoha uměleckých stvárnění. V hraných filmech se do něj převtělili Eduard Cupák, Vladimír Brabec, Josef Vinklář, Karel Houska, Lubor Tokoš či Hynek Čermák. A jeho osobnosti se věnuje i celá řada dokumentárních snímků a publikací. Kromě desítek byst a pamětních desek se dočkal Antonín Dvořák i 5 soch, které najdeme v Praze, Karlových Varech, Nelahoze vsi, Příbrami a New Yorku. Existují rovněž i desítky zobrazení Dvořákovy podoby na malbách, v grafice i poštovních známkách, včetně výtvarného návrhu Karla Svolinského či Otakara Španiela.

Další z autorových slavných drobností, humoresku opus 101 číslo 7, připomněl teď v našem pořadu klavírista František Kůda. Dvořákova hudba byla použita v desítkách českých, ale i zahraničních filmů. Nejčastěji se v tomto výčtu objevuje právě jeho slavná humoreska číslo 7, ale pochopitelně také symfonie číslo 9, některý ze slovanských tanců, pochopitelně i violončelový koncert a píseň Když mě stará matka či árie z Rusalky. A právě ukázkou z tohoto Dvořákova erbovního díla uzavřeme dnešní vzpomínku na tohoto slavného nelhozevského rodáka. Rusalkou bude v tomto provedení skvělá česká sopranistka Kateřina Kněžíková, doprovází Symfonický orchestr Českého rozhlasu a řídí Ondřej Lenárt.

0: výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená smažák!
3: Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Skonto nábytek.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Z archivu osobností.
12: Co poslouchají slavní.
13: Na topole nad jezerem seděl vodník pod večerem. Svít měsíčku, svít, ať mi šijení. Šiju si botičky do sucha i do vodičky. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije nit. Dnes je čtvrtek, zítra pátek, šiju si kabátek. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije nit. Zelené šaty, botky rudé, zítra moje svatba bude. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije nit.

klein.

0: Vítejte při poslechu dalšího pořadu z archivu osobností jednoho ze zářijových pořadů a já ve studiu už teď přivítám svého hosta. A budeme dnes hovořit o tématu skladeb, ve kterých se používá nejenom hudba, ale taky slovo. A za chvíli se k tomu dostaneme a musím říct, že taky skladeb, které nehrajeme v běžném programu na rádiu Klasik Praha. Já vítám v našem studiu paní docentku doktorku Věru Šustíkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Věro, vám budu říkat, jak jsme se domluvili, protože tohle je dlouhé. A tím, že jsem teda teď prozradil taky ty vaše tituly na začátku, tak vy ještě vyučujete?
1: Já teď vyučuju už jenom krátce na DAMU i na HAMU a to, jak teoreticky tedy skladby s mluveným slovem, tak také na DAMU prakticky výuku melodramu.
0: Vy jste, jsem se dozvěděl, ze začátku taky hrála na kytaru. Jak dlouho vám to vydrželo?
1: No, moc dlouho ne, musím říct, protože když jsem pochopila, že někdy v 80. letech se kytarou asi těžko uživím a chtěla jsem ještě studovat dál, tak jsem vlastně měla jedinou možnost a to byla hudební věda na Filozofické fakultě v Praze, kde ovšem mě řekli, ale jedině s češtinou. Já jsem se tomu tenkrát bránila, ale pro melodram to bylo dobře.
0: Já vím, to byly ty dané obory, ty dvojice, ano. Které já jsem to samozřejmě taky zažil, když jsem se tam teda zkoušel hlásit, ale vzali mě. Dobře, ale vy máte celou řadu dalších vlastně funkcí. Byla nebo jste ještě v Muzeu české hudby?
1: Ne, už jsem letos skončila.
0: Taky. Dobře. Tak to je všechno minulost vlastně.
1: Už je to minulost.
0: Ale máte před sebou určitě toho hodně a o tom právě si dnes budeme povídat. Vy jste taky, a teď mě opravte, jestli to není pravda, dál působíte v České společnosti pro hudební vědu?
1: Ano, to je pravda.
0: Jste ředitelkou teda Mezinárodního festivalu koncertního melodramu, o tom si budeme za chviličku povídat.
1: No, uměleckou pouze, protože ano. Už jsem to předala svému nástupci, dirigentovi Jiřímu Petrdlíkovi.
0: No a taky zakladatelka a ředitelka Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha.
1: Ano.
0: To platí. A je toho daleko víc, protože jste taky lektorkou různých uměleckých kurzů a podobně. Ale teď ještě na začátek, než si pustíme první ukázky právě melodramu, tak řeknu dvě slova. Melodram a melodrama. Vysvětleme posluchačům, jestli v tom je nějaký rozdíl.
1: Rozdíl v tom je. A je v tom taky velký nepořádek.
0: Ano.
1: Protože v každé zemi, v každém jazyce se to používá jinak a historicky se to používá jinak. A my dneska pro melodrama používáme vlastně toto označení pro ten historický melodram 18. století, který byl scénický a patřil vlastně pod hudební divadlo. Čili drama, melodrama, drama s hudbou. Kdežto melodram se začalo používat při vzniku koncertního melodramu, což je recitace s hudbou na koncertním pódiu. A to je vlastně i ten soudobý koncertní melodram.
0: Tak to jenom tak, aby naši posluchači měli o tom přehled a už jste to taky rozdělila na ten scénický a jevištní. Vy se dneska spíš asi setkáváte s tím jevištním.
1: No tak já jsem založila Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha, který se už několik let přejmenoval na Melodram Fest, je to kratší a výstižné, ale tam vlastně hlavní náplní je ten koncertní melodram a to jak komorní, tak orchestrální. A věnujeme se oběma typům. Samozřejmě orchestrálních děl musíme uvádět méně, protože je to finančně náročné, ale jinak velmi rádi pracujeme i s velkým orchestrem.
0: Já se teda musím přiznat, že co se týče melodramů, tak znám akorát hypodamii Zdeňka Fibicha už ze svého mládí a od té doby jsem se nějak s melodramem nesetkal. My se právě setkáme v tom dnešním pořadu. Mimochodem při tom jednom festivalu je taky soutěž. Povězte o ní něco, v čem to spočívá?
1: Ano, to bylo hned od začátku myšlenka nejenom vytvořit platformu pro koncertní melodram, ale také přitáhnout mladé studenty, jak herectví, tak klavírní hry a další, aby se jaksi prakticky seznámili s touto formou. A to je nejlepší formou soutěže. Takže rok po vzniku festivalu vznikla i mezinárodní soutěž v interpretaci koncertního melodramu a ta trvá dodnes jako bienále, protože zpočátku jsme dělali české a mezinárodní kolo, ale v roce 2019 jsme české kolo už nahradili a vznikla nově kompoziční soutěž melodramu a ta už také byla, vlastně má 5 ročníků.
0: My tady asi, jak se dívám do toho programu, hudby neuslyšíme moc z toho současného, ale budeme se zabývat třeba teďko tvorbou Zdeňka Fibicha. To je vlastně osobnost, která vám říká asi nejvíc.
1: No tak já jsem začínala jako fibicholog a přes Fibicha jsem se dostala k melodramu, musím říct. Ale velmi brzo jsem se ponořila do tohoto žánru a samozřejmě mě potěšilo, že založením festivalu se k nám připojilo hned spousta soudobých skladatelů a že ten festival vlastně funguje jako premiérový z 90%.
0: A samozřejmě to jsou neprofesionální nahrávky, takže nám se nepodařilo, abych teda přiznal posluchačům pravdu, stáhnout do počítače. Takže je neuslyší, ale uslyší jiné věci. A na začátku našeho pořadu té hudební části jsme dnes slyšeli vodníka Zdeňka Fibicha, samozřejmě na text Karla Jaromíra Erbena, koho jiného. Jednak českou verzi a pak i verzi německou. Od mladých německých interpretů. Povídáme si o tedy tomto festivalu, který letos zažívá už, nebo zažije 29. ročník. No a vy máte slavné výročí v tom letošním roce a to je vlastně 30 let od doby, kdy se věnujete tomuto žánru.
1: Ano, dá se to tak říct, protože před festivalem vlastně celá ta anabáze začala mým koncertním turné spolu s Borisem Krajným po Americe a Kanadě.
0: Tak aspoň pár slov o tom, to je zajímavé téma.
1: Nechci to nějak moc rozšiřovat, ale byla to víceméně náhoda, kdy američtí muzikologové pořádali konferenci o melodramu na Stanfordské univerzitě a rok dopředu požádali Fibichovu společnost, protože věděli, že Fibich existuje a hypodamie je zmiňovaná ve všech možných kompendích, abychom také přijeli a přednesli něco o českém melodramu. V té době ovšem to bylo pole neorané a nikdo neměl žádné podklady, materiály, takže profesor Jiránek, který je autorem životopisu Zdeňka Fibicha, tam jel s Fibichovými melodramy a vzal mě sebou, abych odprezentovala zbytek české melodramatické tvorby. Mně to stálo rok života, když jsem hledala po všech možných archívech, sepisovala možné věci a když už jsem konečně byla hotová a měla jsem referát v angličtině, tak si požádali z americké strany, že to chtějí také slyšet. A tehdy neexistovalo jediné CDčko s nahrávkou melodramu u nás. Takže naživo a přibrali jsme Borise Krajného, klaviristu z Hamu, který mě doprovázel, já jsem recitovala, ale jenom česky, protože na univerzitě chtěli originál. Nicméně se podařilo zorganizovat poměrně rozsáhlé koncertní turné po všech velkých městech Kanady a Ameriky a končili jsme v New Yorku. A tam ne všude ta české provedení bylo žádoucí, proto jsme přibrali několik amerických profesionálních herců a tam jsem začala režírovat. Takhle jsem se k tomu dostala vlastně a posledním impulzem bylo, když za mnou přišly dvě dámy a říkali, prosím vás, my pojedeme do Prahy, kde vás můžeme vidět, v jakém divadle. Jsem říkala, no mě neuvidíte, já pracuju v Národním muzeu, v Českém muzeu hudby a tohle to je jenom taková jako vlastně lahůdka pro mě. No byli strašně překvapené a říkali, my jsme mysleli, že u vás ten melodram běží, teď je to taková stará tradice. A to mě začalo vrtat hlavou, proč teda nedělat melodram u nás a nezvat ty cizince k nám do Prahy. Tak to vzniklo.
0: Dobře, tak my si poslechneme teď další hudební ukázku. Ta bude zase z pera českého autora, Bohuslava Martinů. Tak prosím o takový komentář před skladbou.
1: Ano. Český melodrama má opravdu velmi bohatou tradici od toho Fibichova vlastně počáteční tvorby až přes Ferstra, Ostrčila a tak dále a tak dále. Ale já jsem vybrala Martinu, protože tam došlo k nějaké velké změně a k velkému posunu. Zatímco všichni autoři čeští psali koncertní melodramy na české texty, na naše národní básníky a psali je většinou pro klavír nebo pro orchestr, tak Martinů zvolil francouzský text, byť ho děláme v českém překladu, a použil kombinaci nástrojů, které spolu běžně nehrají. Čili je to velmi zajímavé barevně a do třetice vlastně porušil vztah slova a hudby, který není vyvážený, ale to slovo jenom jakoby komentuje velké barevné plochy martinovské hudby. A z jeho tří lirických melodramů jsme vybrali jako ukázku ten poslední, Tanečnice z Jávy, a recituje to paní Carmen Majerová.
0: A já doplním i hudebníky: Ivo Kahánek klavír, Hana Hrachovinová harfa a Jana Kubánková housle.
1: Ano.

zachvívají a hudba jak kolo.

0: Bohuslav Martinů, tanečnice z Jávy, to byl melodram tohoto skladatele, recitovala Carmen Majerová, manželka tedy Petra Kostky, to ještě uslyšíme v našem pořadu. Ale až za chviličku. Ale mým hostem ve studiu je Věra Šustíková, které se dál taky zeptám právě na probíhající vlastně záležitosti kolem melodramu. Jak bychom mohli třeba srovnat ten současný melodram s tím minulým, s tím starším typem?
1: S tím starším typem, jak jsem říkala, zpočátku to byly melodramy, které pracovaly s klavírem, a nebo s velkým orchestrem. To byl ještě pozůstatek toho romantického melodramu. Od chvíle, kdy Martinů vlastně porušil toto pravidlo, tak celá řada skladatelů pak už hledala další možné formy, různé kombinace nástrojové. Máme melodramy s smyčcovým kvartetem, s různými dechovými nástroji, sólovými nástroji a podobně. A také témata se velice proměňovala. Dnešní melodram v podstatě má daleko větší možnosti v tom, že zhudebňuje nejenom poezii, ale také prózu nebo dramatické monology. Často se blíží až k tomu scénickému melodramu, kdy vytváří nějakou až scénku, dalo by se říct. Velmi se využívá také jeho apelativní funkce, protože mluvené slovo je daleko dramatičtější než slovo zpívané. A tak to samozřejmě vede k tomu apelovat v různých momentech společenského řízení na takové ty ideje, které v tomto případě jako vyznívají daleko výrazněji, než kdyby to byla píseň. Z historie můžeme připomenout z roku 68 právě tvorbu Luboše Fischera, který napsal melodram Žádost o popravu, a je to taková velmi absurdní záležitost, kterou bychom si ostatně mohli poslechnout v podání Petra Kostky.

Vážený státe, podávám tuto poníženou supliku za účelem žádosti o vlastní popravu. Ve svých 30 letech jsem zjistil, že vše, co ve mně stálo za řeč, zemřelo. A tudíž není žádného důvodu, aby zůstalo naživu to, co za řeč už nestojí. Jelikož kromě státu neznám jiný podnik, který by se popravami permanentně zabýval, obracím se tímto na tebe, neboť se mi nenaskýtá jiné možnosti. Náklady spojené s mou likvidací pochopitelně hradím. Doufám v kladné vyřízení této žádosti. A jsem s poníženou oddaností tvůj Lukáš Pís.

Vážený pane Píšte, prostřednictvím státních spojů byla nám doručena vaše žádost o popravu adresovaná státu. Je nám velice líto, že ji nemůžeme vyhovět. Dle stávajících předpisů by exekuci musel předcházet rozsudek, tomuto soudní líčení a tomuto obžaloba. Doporučujeme vám proto, abyste si nejdříve opatřil vhodnou žalobu. Obraťte se v této věci na Nejvyšší dvůr prokurátorů. Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů k ministerstvu dvoru. Za Nejvyšší soudní dvůr doktor Herden vlastní ruko. Vážený pane ministře, předem mého pozdravu přijměte srdečný pozdrav. Zasílám vám opis své žádosti o popravu a zároveň odvolávám se proti nespravedlivému rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora. Jsem četař v záloze. 30 let jsem žil bez úhony a mám snad nyní právo očekávat, že mi stát vyhoví alespoň v takové maličkosti, jako je poprava. Doufám, že jste příjemně strávil svoji dovolenou. Počasí je až na další stále. Srdečně váš Lukáš Píst. Ctěný Nejvyšší dvore prokurátorů, poníženě žádám, zda by proti mně nemohla být vypracována obžaloba s douškou požadavku trestu smrti. Ve své vrozené upřímnosti přiznávám, že jsem ve své žádosti státu zatajil pravý důvod. Bojím se totiž přikročit k sebevraždě. I sa bez zkušeností je nebezpečí, že bych zvolil nevhodný způsob a mohlo by se mi něco stát. Váš Lukáš Píst.

Vážený pane, ministerstvo dvorů nás informovalo, že máte velice cenné a zajímavé názory na život a na smrt. Byli bychom rádi, kdybyste nám je laskavě tlumočil. Rádi bychom vás za tímto účelem pozvali k exkurzi do našeho ústavu a věříme, že budete s přijetím spokojen. Za psychiatrickou léčebnu v Riesenthalu doktor Josef Liebig, primář.

Milý pane Píste, nejvyšší dvůr prokurátorů by velice rád vyhověl vaší žádosti už proto, že v poslední době neuspěl v několika velikých procesech. Žel, nenacházíme pro takový postup dost zákonných podkladů. Zcela soukromě a z pouhé lásky k našim klientům vám však radíme, abyste se obrátil soukromou cestou přímo na mistra popravčího, zdali by vás neutratil v mimopracovní době. Nejvyšší dvůr prokurátorů, podpis nečitelný.

0: Vážený pane Peast, velice chápu vaše hoře a obtížnou situaci, ve které se dožadujete odborného výkonu mé profese. Bohužel ani já neznám cestu, jak vám pomoci. Můj zákrok v mimo pracovní době by totiž mohl být posuzován jako vražda. Nicméně mě velice potěšil váš zájem o mé povolání i vaše ochota svěřit se do mých rukou. Pokud si obstaráte platný rozsudek, jsem vám plně k službám. Doufám, že se neobrátíte na konkurenci. A já vám za to slibuji takovou popravu, že na ní do smrti nezapomenete. S úctou architekt Michal Poldovský, mistr popravčí. Vážený pane, s politováním jsme si přečetli váš poslední dopis, který obsahuje pohrůžky, že v případě nevyhovění vaší žádosti jste odhodlán dopustiti se série vražd na několika bezúhonných občanech nezletilého věku, a to způsobem zvláště bestiálním. Musíme vás upozornit, že váš dopis chápeme jako vydírání státu, na což zákon pamatuje trestem odnětí svobody na dobu od 2 do 5 let. Za Nejvyšší soudní dvůr doktor Herden vlastní rukou. Telegram. Nebezi mi o svobodu, ale o popravu. Stop. Lukas Pist.
1: Luboš Fischer, žádost o popravu, a Petr Kostka tedy jako hlavní herec této nahrávky. No ale protože jako jsme šli po příběhu a nevíme, jak to dopadlo ani a o čem to je, tak vás poprosím.
2: Ano, protože jsme slyšeli pouze ukázku, není možné pouštět to celé, je to dlouhé, tak bych chtěla říct, že ten zmíněný pan Píst, o kterém je celý ten příběh, se nakonec unaví neustálým žádáním o popravu a napíše všem zúčastněným institucím, že už si to rozmyslel, že už má opět radost ze života a že by chtěl celý ten nesmyslný příběh skončit. Dostane odpověď, že je to možné, aby se dostavil na oddělení VB a tam se píše protokol a tím, že se to celé uzavře. Poté, co tam přijde a podepíše ten protokol, tak je přerušen vlastně ten tok toho melodramu a přijde už jenom oznámení v novinách, že tento člověk při odchodu ze stanice VB byl poražen autem a byl na místě mrtev.
1: Tak to je smutný příběh teda.
2: Je, ale je to typické pro to, co se dělo v těch 60. letech u nás.
1: Já se ještě zeptám na jednu věc, a to je právě dílo Fibichovo, protože Hypodamy jsme neslyšeli tu ukázku teď, ale existuje nahrávka Suprafonu mimochodem taky. Ale hraje se ještě někde na jevišti, nebo kolikrát vůbec došlo k nastudování tohohle vlastně velidíla, protože to je rozsáhlá věc.
2: Je to rozsáhlá věc, je to trilogie 3 celé večery, a to ne krátké. A bohužel musím říct, že se už nehraje. Hrávala se v Národním divadle především jako povinnost v době socialismu, kdy vždycky na výročí Zdeňka Fibicha ji museli znovu nastudovat alespoň jeden díl. Já jsem pamětník roku 2000, kdy Fibichovské výročí bylo zařazeno také do UNESCO kalendáře a podařilo se nám vlastně prosadit celý projekt Fibichovský. A také jsme žádali Národní divadlo, aby nastudovalo Hypodamy, protože tady byla první mezinárodní konference o melodramu a chtěli jsme těm vědcům z celého světa Hypodamy ukázat. No nakonec se podařilo, že byl nastudován pouze 3. díl Smrt Hypodamie, a to ještě s velkými problémy a neochotou moc, musím říct, ze strany Národního divadla. A vysvětlovalo se nám to tak, že to je velmi neekonomické, že vlastně jsou vytížení herci, ale orchestr, který patří opeře, a operní pěvci nemají v tu dobu co dělat a že se to prostě nehodí a že už je to staré a kdesi cosi. A tak jsme v roce 2010

0: Tam dělali tříletý projekt s Teplickou filharmonií, kde jsme každý rok nastudovali celý jeden díl, také koncertně samozřejmě. Hypodamia, obsadili jsme už mladší generaci, takže Hypodamii dělala například Dita Hořínková velmi dobře a celá řada dalších. Ale abychom to postavili na scénu, na to Fibichova společnost nemá samozřejmě možnosti a není divadlo, které by v současné době se s tím popasovalo.
1: Ale Fibichova společnost je v její moci teda pořádat festival a k tomu bychom teď měli říct pár slov, protože ten 29. ročník už se blíží.
0: Ano, 29. ročník začíná 4. října. Musím se pochlubit, že mým gratulačním koncertem. Takže tam budou samozřejmě v daleko větší míře zastoupení interpreti, než bývá zvykem, bude to širší a bude to taková přehlídka vlastně toho nejlepšího, co jsme za těch 30 let udělali. No a pak budou další, bude interpretační soutěž letos, další ročník a budou ještě, například jsme rozšířili svoji působnost do Plzně, také mimo Prahu. Plzeňská filharmonie s námi připravuje orchestrální koncert na 5. listopadu a pak bude ještě s Teplickou filharmonií koncert v prosincový v Praze. Takže na našich webových stránkách bude konkrétní program.
1: Teď už tam asi je, my to přetáčíme ten pořád, takže se můžete podívat na webové stránky. No, my jsme na konci skoro tohoto pořadu, i když dvě ukázky jsou ještě před námi. A to je téma Ariadny. Tak my tady máme jednu ukázku starší, jednu mladou, řekněme. Tak začněme tou starší.
0: No, starší. Jiří Antonín Benda je takový nejslavnější autor těch historických scénických melodramů. Podle jeho vlastně vzoru psalo mnoho autorů, také dnes už zapomenutých většinou, ale Bendova Ariadna a Bendova Médea se hraje dodnes. A díky tomu, že to je původně v němčině, tak ty překlady se dají modernizovat aspoň částečně a přiblížit dnešnímu posluchači. Navíc komorní obsazení orchestru a malé obsazení herecké umožňuje i scénické provedení i v našich silách, to je. A také jsme to několikrát již provedli. A musím říct, že posluchači vlastně nebrání nic v tom poslouchat to historické dílo, i když je to třeba se zastaralým jazykem, protože když se to podá, tak jak to je přirozené, tak vlastně to přijme a nepřemýšlí o tom, jestli ten tvar slova je takový nebo jiný, ta hudba tomu vlastně pomůže. No a také v našem festivalu několikrát jsme se pustili do scénických melodramů a děláme je buď to poloscénicky, to znamená v kostýmech se vším všudy, ale na koncertním pódiu s orchestrem na scéně, anebo vyloženě tedy tradičně v divadle a s orchestrem v orchestřišti. Poslední, co jsme dělali, je právě k Bendovu výročí. Jsme nastudovali jeho Ariadnu a nechala jsem napsat takový pandán k Ariadně jako poctu Bendovi. Ariadna, ten příběh zpracovaný současnýma očima. Libreto k tomu napsala Karla Erbová, která dnes už bohužel není mezi námi, ale když jsem s ní naposledy řešila tento problém, tak vlastně jsem si ji vybrala, protože má takový, nebo měla takový moderní přístup k životu vůbec, takovou tu životní filozofii moderní ženy. A chtěla jsem, aby se podívala na ten příběh nějak nově. Což se jí podařilo, si myslím, a hudebně stvárnil toto dílo Jiří Bezděk, soudobý skladatel, který se velmi věnuje melodramu, a po skladatelích, jako je Zdeněk Zahradník a Josef Marek, těch nejplodnějších vlastně, kteří nám napsali víc jak 10 melodramů, tak v současné době je to Jiří Bezděk, který už má také asi 10 melodramů a navíc vyučuje na Plzeňské konzervatoři skladbu a vede své studenty k tomu, aby také psali melodramy. Takže tím pádem se to rozšiřuje i na tu mladou generaci.
1: Je složité taky sehnat herce pro nastudování melodramů?
0: Svým způsobem ano, i když my už dneska máme vlastně druhou generaci, ta první, ta

0: odešla a nebo odchází, to byl Otakar Brousek, Petr Kostka, Carmen Majorati jsme slyšeli, ale taky Dalimil Klapka a řada dalších. Ale spolu s nimi už začínali na začátku festivalu herci jako Petr Stach, Filip Sichra, Apolena Veldová, Marta Hrachovinová a zase dalších celá řada. Dnes nejmladší se rekrutují z vítězů těch interpretačních soutěží, takže máme herců dost. A já jsem strašně ráda, že díky té svobodě, že vlastně nejsme divadlo, ale jsme volná platforma, si můžeme vybírat herce z celé republiky.
1: A zdravíme Filipa Sichru, který je taky naším moderátorem. Tak si tedy pojďme poslechnout první ukázku Ariadny, tentokrát od Jiřího Antonína Bendy, a v hlavní roli tady vystoupí herec Petr Stach.
0: Jako Tézeus.
2: Ještě naposledy musím vidět,

Spíš tak sladce, Ariadno. Tvůj poslední, klidný, šťastný spánek. Zdá se ti zas jen o mně. Objímáš mě, má lásko. Má věrná. Ale já musím. Mám právo opustit ji. Mám právo zradit lásku. Svou lásku. Svou zachránkyni, milenku a ženu svoji.

já ničem a bídák, že mu rovno není. Vždyť chránila mne před Minoem, vyvedla mě z labirintu, s ní jsem zabil Minotaura, pro mě se i vlasti vzdala, prchla se mnou do pustiny a já bych jí zde nechal samu. Ariadnu samotnou? Na pospas hrůze, hladu, zvěři, sam? Ne, to ne, tak velkou oběť pro Atény. Vlast jsem zbavil ponížení. Teď mám doma stát se králem, což je svatou povinností. Ale i k lásce jsou povinnosti svaté.

0: Já svou Ariadnu?
1: Jen mě neopouštěj!
0: Říká neopouštěj, jak tuší.
1: Bozi, zadržte ho!
0: Ariadno! Jaké kouzlo mě svou mocí drží zpátky?

0: Je snad to vůle osudu? Volají mne! Lodě jsou zde a čekají na mne. Záleží na mém rozhodnutí.
1: Ariadna na Naxu, melodram Jiřího Antonína Bendy v provedení Petra Stacha. No a teď, jak jste už okomentovala tu závěrečnou ukázku dnešního programu, tak to je dílo Jiřího Bezděka a to se jmenuje Ariadne, řecký mýtus. A tam účinkovat bude tedy kdo teď?
2: Tam jsou vypravěči v podstatě a je to Apolena Veldová a opět Petr Stach. Ale ukázka bude s Apolenou Veldovou.

Na tenkém stvolu noc, svítání v nedohlednu. Na tenkém stvolu noc, svítání v nedohlednu. Jediná pluje této noci loď po pustém moři. Kdo se to krade tmavomodrou tmou? Kdo se to plíží? Kdo chce neviděn, neslyšen proplout k svému domovu? Jen tiše, delfíni, jen tiše, ať nevzbudíme ani oblázek vodami chlácholený, ať nevzbudíme oblak, jenž se rodí na víčkách očí žen. Tézeus! Těmi, jimž v bitce s Minotaurem zachoval křehký život. Ještě se chvějí z té přežité hrůzy. Ještě se k sobě tisknou. Jen tiše, přátelé. Jen tiše. Jen tiše. Až za obzor spadnem, jak přes sousedův plot, pak veselte se, co jen hrdlo ráčí. Zpívejte, křičte samou radostí, že ještě zítra zelenat se může před vaším domem strom. Však do té doby tiše. A oni pluli. Plížili se tmou, jak kuna, která vyplenila kurník. V přístavu zatím bezeslovně klesly mínojské lodě ke dnu. Však kdo ví, co by vymyslel si na krutou pomstu Mínos.

0: Minuli Naxos. Nechali tam dívku plničkou nadějí. Však ona spí, znavena cestou, unavena láskou. Až ráno strhne milosrdnou masku a ona zjistí, že je příliš sama. Trochu si popláče a zítra zapomene. Že byly sliby? A kde ne? Jen tiše, delfíni, jen tiše, připlují jiní, jiným bude tančit a oni, omámeni krásným zázrakem, ji budou milovat. Pak možná ani nevzpomene, že kdysi Tézeus, hrdina stokrát slavný, v náručí též ji měl.
1: Apolena Veldová, tu jsme slyšeli v té poslední ukázce dnešního pořadu z archivu osobností, v díle Jiřího Bezděka Ariadne, řecký mýtus. A já už se teď musím rozloučit s mým dnešním milým hostem, který přišel jaksi v mnoha funkcích do našeho studia, ale hlavně teď chystá festival, o kterém jsme taky hovořili a který bude v říjnu začínat.
2: Začíná 4. října a končí tuším 4. prosince.
1: A program najdete na webových stránkách, které znějí?
2: www.melodramfest.cz.
1: A tam bude taky inaugurační koncert mého dnešního hosta, protože už 30 let se zabývá právě tímto žánrem. Já moc děkuji paní docence doktorce Věře Šustíkové za to, že přišla do našeho studia a loučím se s ní a přeji zdar melodramu.
2: Děkuji mockrát za pozvání i za to přání.
3: Z archivu osobností.
4: Klasik Praha.
3: Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Skonto nábytek.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle je Klasik Praha.
6: Hudba stříbrného plátna.
5: Nejlepší filmové melodie.
7: Příjemný poslech rádia Klasik Praha vám přeje Nikola Bojčev. Vítám vás u pořadu Hudba stříbrného plátna. Dnes se společně vydáme po stopách jednoho z nejvýraznějších a často přehlížených skladatelů Hollywoodu, legendárního Basila Poledurise. Začínáme v tropickém ráji, který Basila katapultoval mezi hollywoodskou elitu. Když skládal hudbu pro romantické drama Modrá laguna, stál před nelehkým úkolem, jak hudbou vyjádřit čistotu, izolaci a dospívání dvou dětí na opuštěném ostrově a nesklouznout k lacinému sentimentu. Zkombinoval impresionisticky laděný orchestr s motivy a tématy, díky kterým si získal přízeň. Mnoho kritiků tehdy tvrdilo, že Poledurisova hudba je o třídu lepší než film samotný. Dodala totiž naivnímu příběhu hluboký až mysteriózní rozměr.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Na řadě je soundtrack k Barbaru Conanovi, který je považovaný za absolutní vrchol epické filmové hudby 20. století. Byl to režisér John Milius, který prosadil Polidorise na post skladatele. Výsledkem je monumentální dílo, které nahráli v Římě s 90členým orchestrem a 24členým sborem. Polidoris dirigoval sám a kvůli jazykové bariéře a obrovskému rozsahu skladeb do práce s muzikanty věnoval hodně energie. Ve skladbě Anvil of Chrome dokonce vrstvením nástrojů slyšíme 24 lesních rohů přes sebe.

To byla hudba filmu Barbar Conan. Dnes v pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o skladateli Basilu Poledrusovi. Epický středověk vystřídala syrová renesance v režii nizozemského vizionáře Paula Verhoevena. Spolupráce na historickém snímku Maso a krev byla prvním z několika setkání Poledruse s Verhoevenem. Skladatel zde geniálně propojil středověkou a renesanční náboženskou hudbu s moderním orchestrem. Neváhal ale použít i autentické dobové nástroje, jako jsou loutny, šalmaje a starobělé bubny.

Přesouváme se ke sci-fi. Když Poledouris poprvé viděl pracovní sestřih Robocopa, údajně byl zděšen jeho brutalitou a nevěděl, jak k němu přistoupit. Teprve když mu režisér Paul Verhoeven vysvětlil, že jde o satiru a moderní převyprávění příběhu o vzkříšení a ztrátě lidskosti, našel ten správný přístup. Výsledný motiv Robocopa je geniálním spojením symfonického orchestru a chladné industriální elektroniky. Mimochodem, právě Svita z Robocopa bude jedním z vrcholů koncertu Hudba Hollywoodu, který bude v neděli 4. října v pražském Rudolfinu.

Posloucháte Rádio Klasik Praha. Já osobně jsem velkým fanouškem špionážních thrillerů a jako jeden z nejlepších považuji Hon na ponorku. Basil Poledouris vytvořil hudební doprovod, který funguje v každé scéně. Místo klasického hollywoodského napětí se rozhodl postavit hlavní téma na mohutném mužském sboru zpívajícím v ruštině, který evokuje sovětské armádní soubory. Text hymny v hlavním tématu si Poledouris sám napsal v angličtině a následně ho nechal přeložit do ruštiny profesorem univerzity.

A jdeme do finále. Dnešní poctu Basilu Poledourisovi zakončíme cestou do vesmíru. Po třetí a naposledy spojil Poledouris síly s Paulem Verhoevenem, u sci-fi satiry Hvězdná pěchota. Hudba k tomuto filmu musela plnit dvojí roli. Jednak reprezentuje vojenskou propagandu a za druhé musí podpořit akci. Poledouris vsadil na pochod v podání zejména žesťových nástrojů a zběsilých smyčců. A třešničku na dortu je skladba Klenda to drop, pasáž, kde lidstvo zahajuje výsadek na domovskou planetu brouků. Ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Skonto nábytek.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Dobrý den, krásné poledne, na stanici Klasik Praha vám přeje Stanislav Předota. Dnes je neděle 13. září, je 12 minut po 12. hodině. Dnešní poledne je trochu mokré, úslzené a deštivé, ale na stanici Klasik Praha se pokusíme, aby jsme ho rozjasnili a rozzářili hudbou. Začali jsme předehrou k opeře Kouzelná flétna od Wolfganga Amadea Mozarta, hrála Staatskapelle Dresden a dirigoval Colin Davis. A pokračovat teď budeme hudbou dalších dvou německy mluvících autorů, Johannesa Brahmse a Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Od Brahmse zazní jeden z jeho úplně posledních opusů určených pro solový klavír, 7 fantazií, opus 116. A z tohoto cyklu nám Víkingur Olafsson zahraje Intermezzo e-moll.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Islandský klavírista Víkingur Ólafsson nám na klasické domácí pianino zahrál intermezzo e-moll ze 7 fantazí opus 116 od Johannesa Brahmse. Od Felixe Mendelssohna Bartholdyho tu mám teď pro vás připravenou část z jeho symfonie číslo 5 d-moll, zvané reformační. To proto, že byla zkomponována k výročí německé reformace. Poslechneme si prvou větu a hrát nám bude Evropský komorní orchestr s dirigentem Janikem Nezetsegénem.

Komorní evropský orchestr s dirigentem Janikem Nezet-Segénem zahrál prvou větu z reformační, tedy páté symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Po třech německy hovořících autorech tu máme dva anglické, a sice Gustava Holsta a Jerryho Goldsmithe. Od Holsta zazní teď prvá část, Jig, z jeho svity od svatého Pavla.

0: Prvou část ze svity od svatého Pavla od skladatele Gustava Holsta zahrála Liverpoolská královská filharmonie s dirigentem Andrew Menzím. Teď je tu pozvánka k poslechu dnešního švédského stolu, který budeme vysílat od 19 hodin a potom přijde na řadu hudba ze snímku, který se jmenuje v originále A Patch of Blue. Patrně nebyl ani vtedy uváděn v našich kinech, proto není český název, který by byl distribuován. Film byl natočen ve Spojených státech amerických v roce 1965. A pojednává o slepé dívce a jejich osudech. Hudbu k tomuto snímku napsal skladatel Jerry Goldsmith.
1: Klasik Praha.
2: Komunistický režim nemilosrdně trestal všechny, kdo s jeho bezprávími nesouhlasili. A týkalo se to i hudebních skladatelů. Skladby čtyř z nich, Kabeláče, Hanuše, Slavického a Klusáka, nám v dalším dílu pořadu Švédský stůl zahrají hoboista Willem Weverka a klavírista Daniel Wiesner. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hudbu z filmu Patch of Blue, kterou napsal Jerry Goldsmith, nám zahrál klavírista Sebastian Knauer a doprovázel německý komorní orchestr Berlín. Mezi jednu z velice známých písní Franze Schuberta patří jeho píseň Smrt a dívka. Vzbudila pozornost už v době své kompozice a Franz Schubert si toho asi byl vědom, protože použil hudební téma z této písně a zpracoval ho i ve svém smyčcovém kvartetu D-moll. My si nyní poslechneme čtvrtou větu z tohoto díla v tempu presto. Hrát nám ale nebude smyčcové kvarteto, nýbrž rovnou celý malý komorní orchestr.

The St. Paul Chamber Orchestra, vedený houslistkou Patricí Kopačinskou, zahrál závěrečné presto, čtvrtou větu ze smyčcového kvartetu D-moll, zvaného Smrt a dívka. Autorem tohoto díla je Franz Schubert. Jedním z velkých přelomů v kariéře Benjamina Britna byla premiéra jeho opery Peter Grimes, která byla velice úspěšná a díky ní se Britten vyšvihl mezi uznávané operní autory. Toto dílo je doplněno také takzvanými čtyřmi mořskými mezihrami. My si teď poslechneme mezihru třetí, zvanou Měsíční svit.

Mezihru Měsíční svit z opery Peter Grimes od Benjamina Britna zahrál Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Andrem Prevénem. Po této volné skladbě teď následuje Allegro, třetí věta z uvertury A dur, jejímž autorem je Josef Mysliveček.

Členové orchestru Collegium 1704 s uměleckým vedoucím Václavem Luxem zahráli Allegro z Uvertury a dur od Josefa Myslivečka. V roce 1929 měla premiéru opereta France Lehára s názvem Země úsměvů. Odehrává se v Asii a ten název Země úsměvů naráží na asijský způsob zakrývat úsměvem i věci, které jsou nepříjemné. Mimochodem, tato opereta vznikla přepracováním o 6 let staršího díla France Lehára s názvem Žlutý kabát. My si teď ale z té operety Země úsměvů poslechneme árii Své srdce tobě dám a zpívat nám bude tenorista Piotr Bečala.

Své srdce tobě dám, zpíval Piotr Bečala. Poslouchali jsme árii z operety Země úsměvu od France Lehára. Doprovázel Royal Philharmonic Orchestra, dirigoval Lukáš Borovič. A teď je tu Karl Philipp Emanuel Bach, jeden ze synů Johanna Sebastiana. Poslechneme si třetí větu z jeho koncertu S-dur a hrát nám bude vynikající německý soubor Muzika Antiqua Köln.

0: vtipné presto z koncertu S-dur od Karla Filipa Emanuela Bacha zahrál soubor Muzika Antiqua Köln s uměleckým vedoucím Reinhardem Goeblem. A pokračovat budeme hudbou Claude Debussyho. Je autorem jediného smyčcového kvartetu, nicméně je to dílo, které ve své době zcela porušovalo zažitá pravidla, bylo svým způsobem revoluční a předznamenalo tím pádem i vývoj další hudby. My si z tohoto díla poslechneme čtvrtou větu. Hrát nám budou hudebníci, kteří jsou známí spíše jako specialisté na hudbu baroka a klasicismu. A jsou to členové rodiny Kaikenů.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Skonto nábytek.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Tohle je Klasik Praha.

Kaiken Ensemble, jmenovitě Ziggy Zvald a Veronika Kaiken housle, Sarah Kaiken viola a Wieland Kaiken violončelo nám zahráli čtvrtou, tedy závěrečnou část ze smyčcového kvartetu G-moll od Clauda Debussyho. Další skladba, kterou si poslechneme, nemá autora, jen je anonymní, jedná se o Chaconu C-dur. Poslouchat tedy budeme hudbu období baroka. Hrát bude soubor L'arpeggiata.

To byl soubor L'arpeggiata a anonymní barokní Chacona C-dur. Jednou z nejmeditativnějších a nejniternějších symfonií Antonína Dvořáka je jeho symfonie číslo 7 D-moll. My si nyní z tohoto díla v podání České filharmonie poslechneme třetí větu, Scherzo.

Skerco, tedy třetí větu ze symfonie D-moll číslo 7 od Antonína Dvořáka, zahrála Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem. Opět tu máme hudbu filmovou. Tentokrát si poslechneme téma nazvané George Valentin z filmu The Artist, umělec. Hrát nám bude bruselská filharmonie, dirigovat Ernst van Thiel a to důležité, autorem této hudby je Ludovic Burs.

0: Klasik Praha.
1: Každé léto od června do září se v Highland Parku v Illinois, kousek severně od Chicaga, koná Ravinia Festival, nejstarší venkovní hudební festival v celé Severní Americe, který nabízí pestrou škálu koncertů od klasické hudby přes jazz, pop i rock. Více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Bouřlivé preludium číslo 2 z opusu 23 od Sergeje Rachmaninova přednesl Martin Kasík. Před další skladbou již bude směs melodií Charlie Chaplina, José Padilla Sánchez a Leo Daniderfa s názvem City Memories, tedy vzpomínky na město, bych vás rád pozval na výstavu. Bude to už 16. prodejní umělecká výstava v centru Europark Art, tedy v obchodním centru ve Štěrboholích. Tentokrát je věnována slovenskému malíři a grafikovi Péteru Augustovičovi. Konat se bude až do 18. října v přízemí nákupní pasáže v Europarku. Peter Augustovič patří k předním slovenským grafikům, malířům a ilustrátorům. Zároveň také působí na Vysoké škole umělecké v Bratislavě jako pedagog na katedře grafiky a jiných médií. Pro jeho tvorbu je charakteristická bohatá imaginace, smysl pro detail a technická preciznost. Věnuje se zejména klasickým hlubotiskovým grafickým technikám, jako jsou suchá jehla, mezzotinta, ale rovněž se věnuje i malbě, serigrafii a počítačové grafice. V jeho dílech potom najdeme propojení reality i abstrakce. Často pracuje s geometrickými tvary, spirálami a strukturami. To je všechno samozřejmě jenom slovní popis. Mnohem důležitější je prohlédnout si Augustovičova díla takzvaně naživo. A vy k tomu teď máte příležitost právě v obchodním centru Europark ve Štěrboholích v projektu Europark Art. Ještě připomínám, že výstava je prodejní a koná se do 18. října.

Houslistka Liza Batyashvili a spolu s ní symfonický orchestr berlínského rozhlasu, který řídil Nikolas Racveli, zahráli směs melodií City Memories. Jejichž autorem jsou Charlie Chaplin, José Padilla Sanchez a Leo Daniderv. Od Dmitrije Šostakoviče nyní zazní část z jeho klavírního koncertu číslo 1 opus 35. Hrát nám bude Elizabeth Leonskaya, významný part má také trumpatista Gary Bordner a poslechneme si Allegro con Brio.

Klavíristka Elizabeth Leonskaya, trumpetista Gary Bordner a The St. Paul Chamber Orchestra s dirigentem Hugem Wolfem. To jsou interpreti nahrávky, kterou jsme právě poslouchali. Byla to čtvrtá závěrečná část z koncertu od Dmitrije Šostakoviče číslo 1 pro klavír, trubku a orchestr. Následuje opereta. Bude to opereta Básník a sedlák od France von Zuppého a my si poslechneme předehru.

0: Předehru k operetě Básník a sedlák od France von Suppého zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě a dirigoval Martin Sieghart. Následuje píseň z muzikálu She Loves Me, kterou nám zaspívá mezzosopranistka Joyce DiDonato. Autorem tohoto muzikálu je Jerry Bock. A až si tuto hudbu poslechneme, tak si řekneme něco víc o našich dnešních večerních pořadech.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Jsme Klasik Praha.

Mezzosopranistka Joyce DiDonato nám zaspívala píseň Will He Like Me z muzikálu She Loves Me od skladatele Jerryho Bocka. A teď, jak jsem slíbil, si řekneme něco víc o tom, jaké pořady si můžete naladit na stanici Klasik Praha dnes večer. Od 19 hodin to bude další nový díl cyklu Švédský stůl. Dnes nám hoboista Vilém Veverka, klavírista Daniel Wiesner budou hrát hudbu čtyř skladatelů, kteří svým způsobem nevyhovovali komunistickému režimu a tak byli různě šikanováni nebo zakazováni. Hrát budou hudbu Miloslava Kabeláče, Jana Hanuše, Jana Klusáka a Klementa Slavického. Tolik tedy od 19 hodin, potom od 20 hodin přijde na řadu koncert bez smokingu. Dnes to bude s hudbou francouzského autora Camille Saint-Saëns. Poslechneme si jeho symfonii číslo 3 c-moll zvanou Varhaní a potom cyklus Karneval zvířat. A od 22 hodin si budete moci poslechnout pořad Miroslavy Časarové na osobní notu. Hostem tohoto pořadu bude Eva Kolková.

Londýnský komorní orchestr a dirigent Christopher Warren Green zahráli valčík ze skladby Divertissement, tedy Zábava, od Jacquesa Ibera. A další skladba bude v podstatě také takovou zábavou, protože hudba Antonia Vivaldiho přináší pohodu a radost. Poslechneme si Andante z jeho koncertu E-moll pro fagot a smyčcový orchestr. Solistou bude fagotista Jindřich Kolman.

Volnou větu z fagotového koncertu E-moll od Antonia Vivaldiho zahrál soubor Muzika Bohemika, vedený Jaroslavem Krčkem, a fagotové solo přednesl Jindřich Kolman. Následující skladba má radost dokonce přímo ve svém názvu. Poslechneme si třetí větu z flétnové sonáty od Francise Poulenca a tempovým označením této věty je presto giocoso, tedy hráti rychle a radostně.

Třetí radostnou větu ze sonáty od Francise Poulenca nám zahráli flétnista Roman Novotný a klavírista Pavel Kašpar. Od Bohuslava Martinů si teď poslechneme část z jeho koncertu pro housle, klavír a orchestr, který Bohuslav Martinů napsal v roce 1953 v New Yorku. Tam měl také ještě téhož roku svou premiéru. Poslechneme si druhou větu Adagio a jako solisté nám budou hrát houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera.

Houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Petrem Popelkou přednesli adagio, volnou větu z koncertu Bohuslava Martinů. Z filmové hudby se teď zastavíme u snímku Indiana Jones a poslední křížová výprava, který byl natočen v roce 1989. Hudbu k tomuto filmu napsal John Williams a ten také na této nahrávce, připomínám živé nahrávce, diriguje Berlínskou filharmonii. Poslechneme si část hudby z filmu, která se jmenuje Scherzo pro motocykl a orchestr.

0: Hrádce.
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Klavírista Friedrich Gulda zahrál volnou větu z 21. koncertu C-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Doprovázeli ho vídeňští filharmonikové a dirigent Claudio Abbado. Následuje část z opery Sicilské nešpory od Giuseppe Verdiho. Zpívat nám bude sopranistka Miroslava Časarová.

Sopranistka Miroslava Časarová, vám také velmi dobře známá jako moderátorka vysílání stanice Klasik Praha, nám zaspívala árii z opery Sicilské nešpory od Giuseppe Verdiho. Doprovázela hudba Hradní stráže a policie České republiky a dirigoval Václav Blahunek. Autorem další skladby je Richard Strauss, významný německý romantický skladatel. My si teď poslechneme jeho skladbu, která patří k těm ranějším kompozicím. Vznikla v roce 1883. Jedná se o romanci F-dur. Richard Strauss ji napsal pro violončelo a orchestr. Mimochodem existuje také verze pro klavír a orchestr. My se ale podržíme té původní verze. Poslechneme si romanci F-dur s violončelistou Thomasem Grossenbacherem.

0: Romanci F-dur pro violončelo a orchestr opus 13 od Richarda Strause přednesli společně Tonhalle Orchestre Zürich s dirigentem Davidem Zinmanem a violončelista Thomas Grossenbacher. A teď je tu česká hudba reprezentovaná Františkem Ignácem Antonínem Tůmou. Od tohoto skladatele teď zazní prvá část z jeho uvertýry C-dur.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: To byla reprezentativní prvá část z uvertury C-dur od Františka Ignáce Antonína Tůmy. Hrál Czech Ensemble Baroque, dirigoval Roman Válek. Posloucháte stanici Klasik Praha. Dnes je neděle 13. září a je 7:15 po 15. hodině. Jako další skladbu jsme pro vás vybrali část ze známého sextetu Zjasněná noc od Arnolda Schönberga. Poslouchat budeme živou nahrávku, kterou pořídil Lípa Muzika Sextet, a poslouchat budeme čtvrtou část.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Klasik Praha.
9: Klasik Praha.

Vyslechli jsme čtvrtou část ze sextetu Zjasněná noc od Arnolda Schönberga. Hrál Lípa Muzika sextet ve složení Josef Špaček a Tobias Feldman housle, Sergej Malov a Máté Süč viola a Gabriel Schwabe a Tomáš Jamník violončelo. Od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, jehož hudbu jsme dnes odpoledne už poslouchali, teď zazní část ze symfonie číslo 3 a mol, zvané Skotská. Poslechneme si druhou větu. Hrát bude Evropský komorní orchestr.

Druhá věta ze symfonie Skotské od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, tedy jeho symfonie číslo 3 a mol. Hrál Evropský komorní orchestr, dirigoval Jannik Nezet Segén. Posloucháte stanici Klasik Praha, stanici, která pro vás to nejlepší z klasiky za posledních 500 let vysílá 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Naladit si nás můžete buď na frekvenci 98,7, můžete nás poslouchat prostřednictvím mobilních zařízení, v digitálním vysílání DAB a pokud pracujete u počítače, pak si nás můžete naladit i přímo prostřednictvím našich webových stránek www.klasikpraha.cz. Na těchto stránkách, kromě online vysílání, najdete také kulturní tipy, zajímavosti a aktuality a také podcasty některých pořadů. A teď na stanici Klasik Praha přichází další český skladatel František Xaver Richter. Poslechovat budeme část z hymnu Te Deum, Tebe Bože chválíme. Bude to část čtvrtá, Tu Rex Glorie, tedy Ty jsi král slávy, a zaspívá nám ji altista Piotr Olech.

Altista Piotr Olech zaspíval a Czech Ensemble Baroque Orchestra s dirigentem Romanem Válkem doprovodil část Turex Glorie, Ty jsi král slávy, z hymnu Te Deum od Františka Xavera Richtera. Erik Satie Melodie, to je název a autor další skladby. My si Satieho Melodii poslechneme v nahrávce a úpravě pro housle a klavír. Hrát nám budou Nemanja Radulovič a Alexandr Tarot.

0: Krátká melodie od Erika Satieho. Po ní teď bude následovat pozvánka k poslechu dalšího dílu pořadu Hudba stříbrného plátna, což je pořad, který má pravidelný vysílací čas vždy ve středu od 19 hodin. A pak přijde na řadu hudba Henryho Purcella. V roce 1676 měla premiéru hra spisovatelky a dramatičky Afry Byn s názvem Abdelazar. Potom po necelých 20 letech byla znovu inscenována a Henry Purcell byl požádán, aby napsal scénickou hudbu. Vytvořil celkem 10 částí pro tuto scénickou hudbu. My si teď poslechneme 7. z nich. Jig.
1: Klasik Praha.
2: Velkofilm Odyssea válcuje kina po celém světě a míří k rekordním tržbám. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na historické filmy. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie. Ladíte Klasik Praha.

Sedmou část ze scénické hudby ke hře Abdelazer, kterou zkomponoval Henry Purcell, nám zahrál Freiburský barokní orchestr. Dirigoval Thomas Engelbrock. Stejně jako Ludwig van Beethoven nebo Antonín Dvořák je skladatel Ralph Vaughan Williams také autorem magické devítky, tedy zkomponoval 9 symfonií. My se teď zaměříme na jeho symfonii číslo 3, zvanou Pastorální, která byla dokončena v roce 1922. Londýnský symfonický orchestr nám z této symfonie zahraje prvou větu, molto moderato.

Prvou větu ze třetí takzvané pastorální symfonie od Ralpha Vaughana Williamse zahrál Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou dirigenta Brydona Thompsona. Skladatel Ernest Bloch se narodil v roce 1880 ve Švýcarsku, potom studoval v Německu, pobýval v Paříži a již během první světové války v roce 1916 přesídlil do Spojených států amerických, jejichž občanem se po pár letech stal. To znamená, že většinu svého života pak prožil v Americe. Zemřel roku 1950. My si teď od Ernesta Blocha poslechneme jeho koncertino pro flétnu, violu a smyčcový orchestr. Hrát nám budou flétnista Kaspar Zender a violista Milan Radič.

Koncertino od skladatele Ernesta Blocha zahrála kapela Istropolitána a solových partů se ujali flétnista Kaspar Zender a violista Milan Radič. Skladby Felixe Mendelssohna Bartholdyho jsme dnes už poslouchali. Byly to některé věty ze symfonie číslo 3 a ze symfonie číslo 5. A tak tuto skládačku teď doplníme o prostřední kamínek. Poslechneme si část z jeho 4. symfonie A dur, které se říká Italská. Poslouchat budeme 2. větu Andante con moto a hrát nám bude opět komorní evropský orchestr.

0: Komorní evropský orchestr s dirigentem Janikem Nezet-Segénem zahrál druhou větu z italské, tedy čtvrté symfonie A-dur od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Ačkoliv celou tuto symfonii bychom určitě mohli označit jako za symfonii radostně a optimisticky naladěnou, tak přece jenom tato druhá věta byla poněkud melancholická. A teď si tu slavnostnost a radostnost vynahradíme. Poslechneme si Alleluja z oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händla.
1: Klasik Praha.
2: Jeho prvním učitelem hry na varhany byl havíř. Původně chtěl být agronom nebo inženýr, ale varhany jej vždy přitáhly svou silou. Podstatnou část svého uměleckého života pak spojil se starou dámou, což jsou varhany v pražské synagoze v Jeruzalémské ulici. Mým hostem byl varhaník, organolog a muzikoterapeut Václav Peter. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

To bylo Aleluja z oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händla. Zpíval The English Concert Choir, doprovázel The English Concert a celou nahrávku řídil Trevor Pinnock. Tak jako u nás v Česku máme třeba šprýmaře kouzelníka Žito, tak v Německu a Nizozemí mají například Tyla Eulenspiegela. Jeho život je kladen až do první poloviny 14. století, nicméně první písemné legendy o vtipech a žartech Tyla Eulenspiegela pocházejí z počátku 16. století. Jeho životem se nechal inspirovat německý skladatel Richard Strauss a v roce 1895 dokončil symfonickou báseň s názvem Eulenspieglova šibalství. My si z této symfonické básně teď poslechneme druhou část a tato nahrávka je zajímavá nejen samotnou hudbou, ale také tím, kdo ji pořídil. Máme totiž příležitost poslechnout si nahrávku archivní, na níž hraje NBC Symphony Orchestra a diriguje legendární Arturo Toscanini.

NBC Symphony Orchestra s legendárním Arturem Toscaninim zahrál druhou část ze symfonické básně Endšpíglova šibalství od skladatele Richarda Strause. Autorem další skladby je Michael Tippett, významný britský skladatel z 20. století. Zkomponoval celkem 4 symfonie, my si teď poslechneme část z té druhé, která byla dokončena v roce 1957 a premiéru měla hned z kraje toho roku následujícího, tedy 1958. Symfonie má 4 věty a my si teď právě tu čtvrtou poslechneme v podání Londýnské filharmonie.

v nahrávce Londýnské filharmonie s dirigentem Edwardem Gardnerem jsme vyslechli závěrečnou čtvrtou větu ze symfonie číslo 2 od Michaela Tippetta. A opět je tu filmová hudba. Poslechneme si část hudby z filmu Don Juan de Marco. To je film, který byl natočen v roce 1994 ve Spojených státech amerických a jako hlavní postavy se v něm potkaly dvě legendy. A to legenda téměř na odchodu, Marlon Brando, a legenda nastupující, Johnny Depp. A s nimi potom ještě jako krásné doplnění trojúhelníku Faye Dunaway, krásná, vynikající herečka. Hudbu k tomuto filmu, který pojednává o fantazii, romantice a dobrodružství, zkomponoval skladatel Michael Kamen. Nám teď část hudby zahraje Seattle Symphony Orchestra, dirigovaný právě autorem této hudby, Michaelem Kamenem.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host již od dob svého studia působí jako pedagog, několik let jako řádný profesor hudební produkce na Akademii muzických umění. Zároveň je také spolumajitelem vydavatelství Arkodiva. Jiřího Štilce se zeptám na nahrávky a na projekt Češi ve Vídni. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Tlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Sláva na výsostech Bohu zpíval a hrál soubor Ensemble Inegal pod vedením Adama Viktory. Byla to část ze mše na svátek obřezání páně, která se slavívala 1. ledna v latině Missa Circumcisionis. A autorem této krásné hudby je Jan Dismas Zelenka. Následuje árie Dalibora z prvého dějství stejnojmenné opery Bedřicha Smetany a ještě než nám je tenorista Pavel Černok zaspívá, tak vám chci nabídnout zajímavý rozhovor, který pořídila kolegyně Martina Klausová. Do studia pozvala Martina Rudovského, dramaturga Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a povídat si spolu budou o novinkách nadcházející koncertní sezóny.
1: Milí posluchači, jsme v úvodu nové koncertní sezony a já jsem ráda, že v čase, který je vyhrazen novinkám z FOK, za námi přišel dramaturg Martin Rudovský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme se tady setkali před koncem sezony, pak jsme tady byli společně, když jsme hovořili vlastně o vaší takové druhé činnosti dramaturgické v Krumlově, ale teď zase se setkáváme tedy nad programem pražských symfoniků, kteří do nové sezony tedy vstoupili tradičním koncertem ve Valčeně zahradě, který byl na konci srpna, který, pokud vím, tak se

0: Z Václava Smetáčka, který má dvojité výročí letos 1906-1986, jsou jeho životní data, takže 2026 je prostě jeho rokem, stejně jako 16 a stejně jako 36. Takže to bylo zasvěcen mu nejen ty Valštejnské zahrady dvakrát, ale vlastně mu zasvětíme i republikové koncerty, protože on trhnul rekord s Mou vlastí a Fokem, který už asi nepřekonatelný, protože Smetáček byl u Foku 30 let jako šéf dirigent. A byl předtím i potom. Takže skutečně s námi strávil vlastně úplně celý život s tím orchestrem a byl to takový otec zakladatel vedle toho Rudolfa Pekárka. A také jsme mu připsali, no připisujeme mu také k poctě novoroční koncerty, které jako k jeho poctě opět i zdvojíme, že on je sám zdvojoval a pro velký úspěch, řekněme, nebo samozřejmě už tehdy kopu turistů a dalšího lidstva v Praze. A také nově taky ten program zaměříme na Čajkovského, což také zavedl Smetáček. A my jsme dlouho drželi slovanské tance, samozřejmě se k ním zase vrátíme, ale teď jsme tak jako se vychýlili Václavem Smetáčkem. Takže vlastně to budou takové jako skoro vlastně stěžení projekty té sezóny, které budou zasvěceny Václavu Smetáčkovi. Dokonce i po poradě s rodinou dáme opět jeho bystu do obecního domu, tam do chodeb, takže prostě ten Smetáček bude takový náš jako maják. No ale samozřejmě je to také druhá sezóna s růstu s naším šéf-dirigentem Tomášem Netopilem, takže to je samozřejmě vždycky z hlediska orchestru jako jedno je, kdo je prezident a premiér, ale jako pro život orchestru je šéf-dirigent v našem případě Tomáš Netopil to úplně zásadní.
1: A já myslím, že tam je ještě takový další důležitý bod, který se ponese tou druhou půlkou sezóny asi víc, protože mám na mysli rok 2027 jako velké Beethovenovské výročí, takže to určitě také se tam objeví.
0: Je to tak, vlastně my mu věnujeme i zahájení, které po dlouhé době nabírá francouzská televize Mezzo, právě kvůli tomu, že vlastně tam bude Beethovenův houslový koncert, který potom, a to se vlastně přesně odkazuje k březnu 27, kdy slavíme to velké výročí 200 let od úmrtí, protože Mezzo tehdy bude vysílat v tom březnu 27 všechny podstatné orchestry světa se svými Beethovenovskými programy. Takže vlastně to zahájení se vztahuje k tomu už tomu výročí, které tedy bude až na 27. No ale my, protože jak jsem zmínil, jsme jako veliká fabrika, nejen orchestra, také komorní řady, tak také se tomu věnujeme tomu Beethovenovskému výročí v klavírních recitálech hnedka vlastně dva. Budu zasvěcen našeho milovaného Lukáše Vondráčka a potom k Borise Gildburga, což byl vyloženě monografický Beethovenovský recital od Apasionáty k Bouři, řekněme, a Měsíčního svitu, Sonáta a tak dále. A potom také v komorních řadách u Šimona a Judy, kde vlastně provedeme i pár jeho klavírních trií Beethovenových. Takže skutečně to bude vlastně pokryté od symfonií, bude i jeden výlet pražsko-jarní Beethovenovský s Tomášem Netopilem, to nemůžu ještě prozrazovat, co to bude, ale také v každém případě Beethoven a pak právě i to pokrytí té jeho komorní tvorby.
1: Ano, tak jako každý rok vlastně ta sezona se ponese v různých těch cyklech, ať už orchestrálních nebo komorních. My už jsme i také minulý týden mluvili s paní Evou Kolkovou, že i pro dětského diváka a návštěvníka máte své specifické programy. Tak u čeho se ještě zastavit třeba v tom úvodu sezony?
0: No, tak samozřejmě jako já jsem vždycky tak jako hrd na taky naší starou hudbu, kde třeba přivítáme kolegium vokále Chent, na který se moc těším, protože ho nově vede Barbora Kabátková, což je tedy jako úkaz neuvěřitelný, že tento jako vpravdě belgický klenot si zvolil Češku. Jo? To je jako obrovská revoluce. Případ, možná, že to je drobnost, ale mě to úplně fascinuje. Potom samozřejmě ta světová klavírní tvorba, kde kromě zmíněných také hostíme Vertána Šamaju jako zahajovací koncert, Mirka Sekeru, pak také Kaťu Buňatišvili jako závěr. A je tam takový projekt, na který jsem, jako já se toho těším na všechno, ale na to se těším obzvláště, protože já i letos jsem byl na festivalu staré hudby v Utrechtu, což je můj oblíbený festival, kde vždycky nabírám inspiraci a trošku i dech do té příští sezóny. A provede klavíristka, ruská klavíristka Olga Paščenko cyklus Fanny Mendelssohn, sestry slavného Felixe, cyklus rock. A myslím, že nebyl vůbec nikdy v Čechách proveden, nebo určitě ne v nějaké novější době. A před každým tím měsícem toho roku je báseň nádherná, které toho času překládáme s Radkem Malým, protože ty některé ty básně nebyly nikdy z němčiny přeložené, jako myslím, že i Schiller a Goethe tam ještě nejsou přeložené básně, které jsme v češtině neměli. A před každým tím měsícem Igor Orozovič přečte tu báseň. Tak na to se moc těším, protože obecně mám strašně rád i náš cyklus Slova hudba ve viole, kam zásadně nezvu, protože je vyprodáno. Ale tento cyklus jsme trošku zvětšili do Rudolfína, že tohle bude vlastně také takové velké slovo a hudba v Rudolfínu s Igorem Orozovičem a Olgou Paščenko. Takže my přiznáváte, že mám čím dál tím radši tady ty jako hybridní formáty, že to není v uvozovkách jen jako koncert obyčejný, ale že zkrátka se tam prolamují různé

0: Ne, další formy. V tomhle smyslu bych vlastně zmínil ještě dva takové podobné koncepty, totiž provedení Louskáčka druhého dějství v prosincových koncertech s Jirkou Habartem, kam jsme pozvali přípravku baletu Národního divadla, kteří budou tančit v těch chodbách. Nemyslím jako kolem smetanky, ale ve smetance v těch koridorech. A na to se moc těším. Taky jsme takový program, vlastně my ho máme občas v orchestru na dotek, ale jako by uprostřed abonentního koncertu, to jsme vlastně ještě neměli, takhle hopsající děti v publiku, tak na to se moc taky těším. No a potom taky vlastně koncept, který si myslím nikdy nebyl, slovenská varhanice, improvizátorka Monika Melcová 2. ledna provede vlastně improvizovanou hru pod film Bastra Keatona Sherlock Holmes mladší, což je jeden z nejslavnějších, myslím, že mnoha Oscary oceněný němý film, někdy z konce 20. let Bastra Keatona. Je to prostě samozřejmě neuvěřitelná sranda, prostě všecko. Asi hodinový film, což na němý film grotesku je velká duráta. No a Monika Melcová s tím jezdí po světě a vlastně improvizovaně doprovází všechny ty, jako ty držkopády a všechno dalšího, co v tom filmu je, improvizovanou hru na varhany. A to je tedy Plátno a varhany a Monika Melcová. Taky nevím, že by takový formát tady někdy jako v Praze byl, takováhle velká improvizace, a na to se moc těším. Nebo třeba ještě jiný filmový projekt 1. dubna, není to apríl, bude živé hraní orchestru pod film Cesta do pravěku, slavný film Zemanův. A možná se málo ví, že tu hudbu dávali dohromady E.F. Burian a Zdeněk Liška k tomu filmu. Takže to myslím, že taky bude vůbec poprvé. My jsme taky dlouho shledali práva přes rodinu E.F. Buriana. A to bude, jaký myslím, poprvé, co vůbec ten film takhle jako zazní s živým orchestrem. Tam je veliká symfonická partitura k tomu. No. A takhle bychom mohli
1: pokračovat.
0: Možná ještě z takových prvních setkání s velkými dirigenty, vlastně FOKu, to bude jaro 27 s Julianem Rachlinem, ve kterým jsme se nikdy nepotkali ani houslově, ani dirigentsky, a bude vlastně program, který bude hrát i dirigovat. No a pak také s jedním nejpodstatnějších dirigentů našeho času, s finským dirigentem, který toho času působí ve Francii, s Mikko Frankem. Takže na toho se taky moc těším, to vlastně budou z těch jako úplně nových akvizic.
1: Takže to řekněme, budou premiérová setkání.
0: Premiérová setkání. Už chvilku už dirigují, to zase jako...
1: Ne, myslím...
0: Ale s Fokem to bude, s Fokem to bude poprvé, a vlastně to jaro 27 bude jaký docela, kromě samozřejmě všech dalších měsíců, je docela našlapané, protože vlastně to bude i kolem toho recitálu Kadi Bunjanšvili, čili ten duben 27, kde se to všechno bude tohleto odehrávat, tak třeba k tomu já hodně směřuji. No.
1: Tak já myslím, že když vememe programovou brožuru, kdybychom ji otevřeli na kterékoliv stránce, tak to stojí za to.
0: I rejstřík je zajímavý.
1: Tak samozřejmě naši posluchači nemusí být závislí na programové brožuře, tam stačí, když otevřou webové stránky www.fok.cz a určitě si tam najdou to, co bude zajímat právě, protože ta nadcházející sezona je opravdu velmi, velmi bohatá. Já děkuji Martinu Rudovskému, dramaturgovi Pražských symfoniků, za návštěvu a vhled do té nadcházející sezony. A samozřejmě se budeme pravidelně setkávat, ať už u nás ve studiu nebo u vás ve vašich koncertních sálech. Tak se na to moc těším.
0: Taky se moc těším, děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

Tenorista Pavel Černoch, doprovázený Českou filharmonií a dirigentem Tomášem Netopilem, zaspíval árii Dalibora ze stejnojmenné opery Bedřicha Smetany. Dnes jsme už poslouchali jednotlivé věty ze symfonií číslo 3, 4, 5 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Teď tu máme jeho symfonii číslo 9, ale toto číslo nás nesmí zmást. Jeho 9. symfonie totiž v žádném případě nenásledovala po těch jmenovaných 3., 4., 5. U symfonií Felixe Mendelssohna Bartholdyho existují jakoby dvě řady těchto symfonií. Mezi 12. a 14. rokem věku, to znamená v podstatě ještě v dětských letech nebo na přelomu mezi dětstvím a nastupující dospělostí, zkomponoval mladý Felix celkem 13 symfonií pro smyčcový orchestr. A ty mají tedy číslo 1 až 13 a potom v dospělosti navázal velkými dospělými symfoniemi, které jsou číslované 1 až 5. Takže my si teď poslechneme symfonii číslo 9 C-dur z těch dětských symfonií. Poslouchat budeme skerco, třetí větu, která má trio nazvané La Suisse, tedy švýcarské.

Scherzo, třetí větu ze symfonie C-dur číslo 9 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho zahrál Sukův komorní orchestr, který řídil Václav Jírovec. A teď se ponoříme malinko hlouběji do hudební historie. Je tu francouzské baroko a skladatel Michel Richard de Lalande. Poslechneme si Grand Air, část z jeho páté svity.

Část ze suity od Michela Richarda de la Landeho zahrál soubor La Symphonie du Marais, který řídil Hugo Reyn. Alexandr Glazunov, vynikající ruský skladatel a pedagog. Mimochodem četl jsem životopis Dmitrije Šostakoviče a ten se tam o Alexandru Glazunovovi zmiňuje s neskrývaným respektem a obdivem. Vzpomíná na jednu situaci, kdy navštívil Alexandr Glazunov koncert, na kterém se hrála úplně nová, neznámá symfonie. Jednalo se o premiéru. Načež Glazunov pak se společností přišel k domu a aby si dílo připomněli, tak celou jednou slyšenou symfonii zahrál z paměti na klavír. Naprosto nepochopitelná a obdivuhodná schopnost. My si teď od Glazunova poslechneme část z jeho houslového koncertu A-moll, který dokončil v roce 1904 a premiéru měl v Sankt Petersburgu v únoru následujícího roku 1905. Tento koncert Glazunov věnoval maďarskému houslistovi, dirigentu a skladatelovi Leopoldu Auerovi. My si teď poslechneme třetí větu Allegro a hrát nám bude houslista Nikolaj Znajder.

0: Závěr houslového koncertu A-moll opus 82 od Alexandra Glazunova zahrál symfonický orchestr Bavorského rozhlasu s dirigentem Marisem Janssonsem a houslistou Nikolajem Znajderem. Posloucháte stanici Klasik Praha, je neděle 13. září, 5 minut po 5. hodině odpolední. Před námi je teď hudba Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Bedřicha Smetany a Edwarda Elgara. To alespoň ti nejbližší autoři. Od Johanna Sebastiana Bacha teď zazní tanec Sarabanda z jeho anglické suity číslo 4 F-dur. Hrát bude Murray Praja.
1: Klasik Praha.
2: Odmítnout požadavek samotné císařovny? To v 18. století hraničilo s rozsudkem společenské smrti. Přesto to jedna česká hraběnka učinila. Co ji k tomu vedlo? S historikem Janem Štěpánkem poodhalíme dramatický příběh nadané pěvkyně. K poslechu pořadu Spektrum hudby vás zve Filip Sichra. Premiéra v sobotu v 18.00.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Říkej!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Jsme Klasik Praha.

Od Antonína Dvořáka si nyní poslechneme skerco, třetí část z jeho známé serenády E-dur. Na internetovém webu antonin-dvořák.cz najdeme spoustu zajímavých informací a k této serenádě je tam také zmíněno, že Dvořák ji napsal během pouhých 2 týdnů na jaře roku 1875. Hned na to jeden z Dvořákových přátel se snažil, aby tuto serenádu zahráli vídeňští filharmonikové, ale vzhledem k malé obeznámenosti s tenkrát vlastně svým způsobem začínajícím Dvořákem i filharmonikové odmítli. Nicméně premiéra tohoto díla v prosinci roku 1876 v Praze se setkala s tak bouřlivým přijetím, že serenáda byla zařazena hned na další koncert. Jak jsem už řekl, poslechneme si z ní teď třetí větu, skerco, a hrát nám bude Filharmonia Orchestra.

Třetí větu ze serenády E-dur od Antonína Dvořáka zahrál Philharmonia Orchestra, dirigoval Christoph Warren Green. Ještě než si poslechneme další skladbu, bude to Allegretto ze 7. symfonie Ludwiga van Beethovena. Chtěl bych vás pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Od 19 hodin budeme vysílat další nový díl cyklu Švédský stůl. Dnes budeme poslouchat hudbu skladatelů, kteří byli různým způsobem perzekvovaní komunistickým režimem. Jedná se konkrétně o skladatele Miloslava Kabeláče, Jana Hanuše, Klementa Slavického a Jana Klusáka. Jejich skladby budou hrát hoboista Vilém Veverka a klavírista Daniel Wiesner. Od 20 hodin si budeme moci poslechnout koncert bez smokingu s hudbou Camille Saint-Saense. Zazní jeho symfonie číslo 3 C-moll a Karneval zvířat. Hrát bude orchestr Národní akademie svaté Cecílie s dirigentem Antoniem Papánem. A od 22 hodin si můžete poslechnout pořad Na osobní notu, v němž hostem Miroslavy Časarové bude Eva Kolková-Bennett.

Poslouchali jsme druhou větu Allegretto ze symfonie A-dur číslo 7, jejímž autorem je Ludwig van Beethoven. Hrál Chicagský symfonický orchestr a dirigoval Georg Scholti. Jednou z oblíbených skladeb Edwarda Elgara jsou jeho variace na původní téma Enigma, tedy hádanka neboli rébus. My si teď poslechneme úplně závěrečnou 15. část z těchto variací a hrát nám bude Royal Philharmonic Orchestra London.

Royal Philharmonic Orchestra London pod vedením houslisty a dirigenta Yehudi Menuhina zahrál závěr variací na téma Enigma od Edwarda Elgara. Dnes už nám odpoledne zpíval tenorista Pavel Černoch. Byla to árie Dalibora a teď je tu další jeho nahrávka s další Smetanovou operou. Tentokrát nám Pavel Černoch zaspívá árii Ladislava Podhajského z druhého dějství opery Dvě vdovy.

0: Tenorista Pavel Černoch zaspíval árii Ladislava Podhajského z opery Dvě vdovy od Bedřicha Smetany. Doprovázela Česká filharmonie s dirigentem Tomášem Netopilem. Když se Heinrich Schliemann po velice úspěšné obchodní kariéře rozhodl, že promění svůj život, bude se věnovat archeologii a objeví dávnou Troju, tak se tedy rozhodně nepotkal s pochopením některých svých současníků a musel kvůli svému objevu a kvůli svému nadšení také lecos vytrpět. Trošku v menším se s podobnou situací setkala také amatérská historička Filipa Langleyová, která se rozhodla, že najde ostatky anglického krále Richarda III. Stejně jako Schliemann šla si také velice svéhlavě a neochvějně za svým cílem a v roce 2012 se jí skutečně pod jedním parkovištěm v Listru podařilo najít ostatky krále Richarda III. A právě o příběhu této ženy byl v roce 2022 natočen film s názvem Ztracený král. Hudbu k tomuto filmu napsal Alexandr Desplat.
1: Klasik Praha.
2: V chorvatské Dalmácii se narodil hudební skladatel Dalibor C. Vačkář, autor proslulého pohádkového hitu Rozvíjej se, poupátko. Kromě hudby se věnoval i psaní básní a divadelních her. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
4: Posloucháte Klasik Praha.

Poslouchali jsme krátkou ukázku hudby z filmu Ztracený král z roku 2022. Orchestre de Paris dirigoval autor této hudby Alexandre Desplat. Od George Gershwina vám teď nabídnu jeho skladbu Rialto Ripples Reggae.

Skladbu Rialto Ripples Rag od George Gershwina zahrál klavírista William Tritt a doprovázel Cincinnati Pops Orchestra s dirigentem Erichem Kunzelem. Skladatel Friedrich Witt se narodil ve stejném roce jako Ludwig van Beethoven, tedy 1770. Byl to evidentně velice kvalitní skladatel, takže když byla teprve až asi v 19. století nalezena v Jéně symfonie C-dur, tak byla připsána Ludwigu van Beethovenovi. Teprve později se zjistilo, že jím pravým autorem byl právě Friedrich Witt. Této symfonii se tedy od té doby říká Jenská symfonie a my si ji poslechneme v nahrávce právě Jenské filharmonie s jejím tehdejším šéfdirigentem Andreasem Sebastianem Weiserem. Poslouchat budeme třetí větu Menuetto Maestoso.

0: třetí menuetovou větu ze symfonie C dur zvané Jenská od skladatele Friedricha Witta zahrála Jenská filharmonie s dirigentem Andreasem Sebastianem Weiserem. Posloucháte stanici Klasik Praha, je neděle 13. září a za 10 minut bude 18 hodin. A to také znamená konec vysílání, kterým vás dnes provázel Stanislav Předota. Na rozloučenou s tímto blokem, ale samozřejmě ne s vysíláním stanice Klasik Praha, jsem pro vás vybral hudbu anglického skladatele Arthura Blisse. Bliss není zase úplně až tak známý, takže jenom pro připomenutí a zakotvení v prostoru a čase žil mezi lety 1891 až 1970. Jeho hudbu bychom mohli považovat za pozdně romantickou. V pozdním věku byl považován za skladatele hudby až eklektické a jakoby svým způsobem zastaralé. To ale nic neubírá na její kvalitě. My si teď poslechneme Larghetto, druhou větu z Blissova violončelového koncertu. Solový part přednese violončelista Guy Johnston.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Violončelista Guy Johnston za doprovodu Liverpoolské královské filharmonie s dirigentem Andrew Menzím zahrál Larghetto, druhou část z koncertu od Arthura Blisse. Touto skladbou se s vámi také pro dnešek na stanici Klasik Praha loučí Stanislav Předota. Před námi je teď od 18 hodin další díl cyklu Spektrum hudby, který pro vás připravuje Filip Sichra. Od 19 hodin potom Švédský stůl, Pocta ztracené generaci. A od 20 hodin koncert bez smokingu s hudbou Camille Saint-Saëns. Přeji vám příjemný poslech všech pořadů, které jsme pro vás na stanici Klasik Praha připravili, a těším se s vámi na slyšenou a na setkání zase někdy brzy na stanici Klasik Praha. Mějte se krásně.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák. Říkaj!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
8: Ladíte Klasik Praha. Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.

Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Spektrum hudby. Připomene úchvatný objev Vivaldiho děl, ke kterému došlo před 100 lety na podzim roku 1926. Vedle toho ale také nezměrnou oddanost kráse umění a děsivost doby, kdy se muselo o hrdinech našeho dnešního příběhu zarytě mlčet. V úvodu pořadu jsme slyšeli v podání souboru Europa Galante první část Jara z asi nejslavnějšího Vivaldiho díla. Melodie ze čtveraročních dob Antonia Vivaldiho jsou dnes už notoricky známé. Znějí z rádia, z televizních reklam, v obchodech, výtazích a kdo ví kde ještě. Představit si dnes svět bez tohoto jednoho z prvních dokladů programní hudby je dnes asi nemyslitelné. Když se ale vrátíme o více jak 100 let zpátky, jméno Vivaldi, patřící baroknímu skladateli, bylo téměř zapomenuté. Jeho němečtí souputníci jako Händel a Bach na tom byli na počátku 20. století o dost lépe. Veřejné povědomí je bralo jako součást bohaté hudební kultury. A Vivaldi? Cože, kdo? Tak by asi tehdy ještě pár let po první světové válce zněla reakce na dnes už slavné hudební jméno. Ano, Vivaldi, narozený v roce 1678, geniální italský barokní skladatel a houslový virtuóz. Kvůli svým zrzavým vlasům získal přezdívku Rudý kněz. Ačkoliv vystudoval teologii, kvůli chatrnému zdraví se brzy naplno věnoval hudbě. Nejproduktivnější část života strávil jako učitel a kapelník v sirotčinci pro dívky Ospedale della Pietà. Právě pro jeho potřeby zkomponoval většinu ze svých stovek koncertů a před svou padesátkou vydal také nejslavnější cyklus houslových koncertů čtveroročních období. Ve stáří Vivaldi upadl v nemilost tehdejšího publika a jeho hudba vyšla z módy. Zemřel v roce 1741 v chudobě a osamění, považte, ve Vídni. Tam byl také pohřben. Původní hřbitov se nedochoval a přesná poloha ostatků je neznámá. A málo známá zůstávala i jeho tvorba. Skrývala ji vysoká vrstva prachu v knihovnách a soukromých sbírkách, o nichž věděla jen hrstka odborníků. Žalostně to dopadlo také s benátským ústavem, kde Vivaldi působil. Benátský sirotčinec Ospedale della Pietà, který byl vlastně elitní dívčí hudební konzervatoří a kde Antonio Vivaldi roky pracoval jako učitel houslí, hudební ředitel a hlavní skladatel, potkala demolice. Dnes už neexistuje a historikové znají jen přibližnou polohu, kde kdysi stál. Dá se předpokládat, že když byl ústav v určité době po Vivaldiho smrti uzavřen, jeho vzácná knihovna rukopisů neskončila tak úplně v koši. Co se s ní ale stalo? Knihovna s Vivaldiho díly byla pravděpodobně svěřena do péče jiné církevní instituce, která byla sto podobné poklady dlouhodobě opatrovat. K jejímu osudu se vrátíme po druhé části Koncerta D-dur číslo 3. V sole uslyšíme Filipa Benolda a doprovázet budou varšavští barokní solisté pod vedením Andřeje Myšinského.

Fascinující příběh znovu objevení Vivaldiho hudby, který si v dnešním dílu pořadu Spektrum hudby připomínáme, započal na podzim roku 1926, a to zcela náhodně. Salesiánští otcové, kteří v Monferratu vedli internátní školu, narazili ve svém archivu na obrovské množství starých svazků. Škola, jako ostatně mnoho církevních institucí, trpěla nedostatkem financí a tak se rozhodla staré spisy zpeněžit a prodat starožitníkům. Byli ale dostatečně protřelí, nebo abychom to zjemnili, vzdělaní, že se rozhodli ještě před prodejem zjistit tehdejší hodnotu archivních písemností určených k prodeji. Obrátili se na turínskou Národní knihovnu s žádostí o odhad ceny. Potřebovali být dostatečně vyzbrojeni na souboj s obchodníky při smlouvání o výslednou částku, kterou za spisy utrží. Úkolu se ujal skladatel a hlavně profesor hudební historie na Turínské univerzitě dr. Alberto Gentili. Požádal o soupis materiálu a navrhl, aby mu bedny s písemným materiálem poslali. Když otevřel první z nich, nevěřil vlastním očím. Svazek za svazkem obsahoval originální rukopisy Antonia Vivaldiho.

Slyšeli jsme první část z Vivaldiho koncertu A-moll, původně určeného pro housle, smyčce a basso continuo. My jsme ale slyšeli jako solový nástroj kytaru, na kterou hrál Angel Romero. Doprovázen byl souborem Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou dirigentky Aini Brown. Nadšený profesor hudební historie Turínské univerzity Gentili si nad Vivaldiho notami okamžitě uvědomil, jak křehká je celá situace. Kdyby se sbírka dostala do rukou profesionálních obchodníků, hrozilo, že bude rozprodána po jednotlivých kusech, možná i do zahraničí, a navždy roztříštěna. On i vedení knihovny chtěli poklad zachránit pro jejich město, pro Turín. Byl tu ale jeden háček, nebo spíše pěkně těžký hák. Instituce neměla dost peněz na koupy. Ano, mohla se obrátit na stát, aby vzácnou sbírku not koupil on, ale to bylo víc než riskantní. Kdyby totiž rukopisy koupila tehdy ještě italská monarchie, mohla by si sama určit, kde budou mimo jiné i Vivaldiho manuskripty uloženy. A Turín by o ně mohl přijít. Doktor Gentili se tedy vydal hledat soukromého mecenáše. Po únavné pátrací akci nakonec jednoho našel. Onen turínský dárce byl ochoten sbírku odkoupit a věnovat ji knihovně. Donátor shledal v tomto činu alespoň malou útěchu za tragédii, která se jeho rodině přihodila. Chvályhodný čin uskutečnil na památku svého zesnulého malého syna. Tak se do majetku Turínské knihovny dostalo 97 svazků vzácných tisků a rukopisů ze 16. až 18. století. Krásné, že? Jenže opět nebylo vyhráno. Při podrobném studiu svazků narazil doktor Gentili na nepříjemnou skutečnost. Mnoha skladbám totiž chyběly závěrečné stránky a jejich pokračování se nedalo dohledat ani v ostatních svazcích. Bylo jasné, že knihy byly svázány nahodile a že jde jen o část mnohem větší sbírky, která se zřejmě rozdělila mezi dědice původního majitele. Pátrání odhalilo, že sbírku kdysi sestavil janovský hrabě Giacomo Durazzo, rakouský vyslanec v Benátkách a mecenáš skladatele Gluka. Jak ale z této zapeklité situace ven? K řešení nás donese třetí část koncertu B-dur pro housle, violončelo, smyčce a čembalo Antonia Vivaldiho, kterou nám zahrají na housle Iva Kramperová, na violončelo Helena Matyášová za doprovodu souboru Barocco Sempre Giovane s dirigentem Josefem Krečmerem.

Doktor Gentili si dokázal poradit i ve chvíli, kdy měl sice Vivaldiho notový materiál, ovšem s mnoha chybějícími stránkami. Po dlouhém pátrání se mu podařilo najít jediného žijícího potomka hraběte, který mohl vlastnit chybějící část sbírky. A skutečně ji měl. Vyjednávání s ním bylo však nesmírně obtížné. Přesvědčit ho k prodeji vyžadovalo notnou dávku diplomacie, trpělivosti a vytrvalosti. A když konečně neochotný majitel částečné sbírky Vivaldiho not souhlasil, čekal Gentiliho stejný problém jako předtím. Bylo nutné sehnat peníze, za něž by se chybějící část sbírky pořídila. Historie se zopakovala. Doktor Gentili opět obcházel možné dárce, až nakonec našel jistého turínského průmyslníka. Tento bohatý muž rovněž přišel o malé dítě a byl ochoten na jeho památku koupy financovat. Díky Gentiliho neunavnému úsilí se tak podařilo zachránit pro budoucnost sbírku čítající přes 300 vivaldiovských položek. Nyní už šlo jen o to, aby se Vivaldi hrál. Doba ale něčemu takovému nebyla příliš nakloněna.

Slyšeli jsme druhou část Vivaldiho koncertu E-moll pro dvě violončela a smyčce. Hrál manželský pár Julian Lloyd Webber a jeho žena Jaksin společně s orchestrem European Union Chamber Orchestra pod vedením Hanse Petra Hoffmana. Neúnavné úsilí doktora Gentiliho a objev vivaldiovských turínských sbírek odstartoval jedinečnou renesanci díla Antonia Vivaldiho. Jak se ale dočteme v podrobném popisu znovunalezení Vivaldiho děl v článku Milese Daytona Fishe v 10. čísle Coral Journal z roku 2015, doktor Gentili, ač měl na objevu zásadní podíl, musel zůstat stranou, stejně jako oba dárci. Itálii totiž zachvátila vlna fašismu a všichni tři pánové byli Židé. Přesto vivaldiovské téma neudusala Mussoliniho nesmyslná rasistická politika podle německého vzoru. Na scéně se totiž objevil americký básník Ezra Pound a jeho celoživotní partnerka houslistka Olga Rach. Pound mimo jiné i skládal hudbu a miloval barokní éru. Paní Olga zas byla nesmírně pilná a Vivaldiho rukopisy ve 30. letech zkoumala a v roce 1936 sestavila také jejich první katalog. Toto nadšení vyvrcholilo Vivaldiho týdnem v Sieně v září 1939 a plánovaným vydáním kompletního díla skladatele. Byl to však smutný rok. Začala druhá světová válka.

Zazněla ukázka z koncertu G-dur Antonia Vivaldiho v podání souboru L'Arte del Mondo se soulem Xavier de Maistre. A my jsme s ní překonali těžké chvíle druhé světové války. Až po osvobození Itálie založil mladý benátský podnikatel a vášnivý obdivovatel Vivaldiho, Antonio Fana, Instituto Italiano Antonio Vivaldi. Jehož cílem bylo dílo vydávat a propagovat ve spolupráci s největším italským hudebním nakladatelstvím Casa Ricordi. Podmínky pro takový projekt přitom nemohly být horší. Poválečná Itálie byla zbídačená, tiskárny Ricordi vybombardované a sklady vyhořelé. Přesto se nedávno objevené Vivaldiho skladby postupně dostávali do tisku a zněli nejprve v Itálii, později v celé Evropě. Definitivní pečeť na Vivaldiho návrat vtiskl rok 1951. Tehdy v rámci poválečného festivalu Británie otevřela Velká Británie na jižním břehu Temže Royal Festival Hall. Londýnští posluchači se tehdy dočkali celé koncertní sezóny věnované téměř výhradně bohatému a rozmanitému dílu tohoto nově objeveného barokního mistra. Od té chvíle už Antonio Vivaldi patří tam, kam právem náleží, po bok slavných hudebních velikánů baroka. Oživení Vivaldiho díla oslavíme na závěr tohoto dílu pořadu Spektrum hudby sonátou B-dur pro dvě trubky, pochopitelně od Antonia Vivaldiho. Hrát budou Miroslav Kejmar, Jan Kejmar a Jiřina Pokorná.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Když čtyři

0: Od srdce belabel.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Posloucháte Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
6: Milí posluchači, na stanici Klasik Praha začíná pořad Švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Tento díl představuje CD Tribute to Lost Generation, Pocta ztracené generaci, jež v roce 2014 natočili hobojista Vilém Veverka a klavírista Daniel Wiesner. Veverka absolvoval Pražskou konzervatoř a hudební a taneční fakultu Akademie muzických umění v Praze, po níž pokračoval ve studiu u Dominika Wollenwebera a Heinze Holligera a zkušenosti nabyl díky dvouletému působení v Berlínské filharmonii. Jako solista spolupracuje s domácími i zahraničními orchestry a v českých premiérách provedl a nahrál řadu skladeb druhé poloviny 20. století. Inicioval rovněž vznik mnoha nových kompozic. Daniel Wiesner studoval také na Pražské konzervatoři a na HAMU v Praze a jako solista i ceněný komorní hráč vystupoval ve většině evropských zemí, USA, Jordánsku a Tunisku. Intenzivně se věnuje soudobé hudbě a s předními českými orchestry provedl významná díla světových autorů 20. století. Na CD Pocta ztracené generaci najdeme hudbu českých skladatelů, jejichž uplatnění bylo během komunistické diktatury v Československu z různých důvodů omezováno. Těmito důvody mohlo být například náboženské přesvědčení, nesouhlas s komunistickou ideologií, příklon ke stylu, jenž nebyl v souladu se socialistickou estetikou a tak podobně. Komunisté se s těmito umělci vypořádávali buď přímým pronásledováním, nebo prostě vymazáním z kulturního dění. Dostát svému přesvědčení a pravdivosti uměleckých ideálů tehdy vyžadovalo morální pevnost a osobní integritu. Teprve po roce 1989 se tak kulturní veřejnost postupně seznamovala s jejich dílem, přičemž mnozí se svobodné doby již nedožili. Na tomto albu se to týká konkrétně Miloslava Kabeláče, který žil mezi lety 1908 a 1979. Po studiích na ČVUT nastoupil na Státní konzervatoř hudby v Praze, kde absolvoval skladbu, dirigování a klavír. Od roku 1930 do roku 1955 pracoval s krátkou přestávkou doby protektorátu v Československém rozhlase jako hudební režisér. Ve skladebném stylu si vytvořil osobitý sloh, pro který je typická důmyslná polyfonie a pečlivě vystavěná architektonika skladeb. Pro práci s intervaly používal leckdy uměle číselně vytvořené stupnice. Kromě řady komorních skladeb, včetně ceněných kompozic pro bicí nástroje, je pozoruhodná i jeho tvorba symfonická, mnohdy vyžadující velké orchestrální obsazení. Byl také jedním z prvních propagátorů elektroakustické hudby v Československu. Na tomto CD najdeme jeho Sonatinu pro hoboj a klavír opus 24 z roku 1955. Není to, jak by snad mohl název sugerovat, dílo menší obsahové závažnosti, nýbrž naopak hudba naléhavého výrazu. V první větě, grave, rapsodico, allegro non troppo, nás zaujme orientálně znějící vstupní díl s ironicky laděnou střední částí. Druhá věta, adagio, vyznívá až asketicky a svým charakterem připomíná barokní tanec Passacaglia. Finále prestissimo pak přináší pozitivní závěr. Sonatinu pro hoboj a klavír od Miloslava Kabeláče hrají Vilém Veverka a Daniel Wiesner.

Dalším ze skladatelů, zastoupených na CD Podsta ztracené generaci, které natočili hoboista Vilém Veverka a klavírista Daniel Wiesner, je Jan Hanuš. Narodil se roku 1915 v Praze a zemřel v roce 2004 tamtéž. Po obchodní akademii studoval na Pražské konzervatoři dirigování a k tomu soukromně skladbu u Otakara Jeremiáše. Ve svých kompozicích navázal na českou hudební tradici Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Charakterizuje ho bohatá melodika a promyšlená hudební architektonika. Napsal 5 oper, 3 balety, 7 symfonií, koncerty pro sólové nástroje a nezapomněl ani na tvorbu pro děti. Celý život se věnoval duchovní hudbě a to zapříčinilo odmítnutí jeho díla ze strany komunistického režimu. Kvůli tomu byl také vyhozen z nakladatelství Panton, které spolu založil. My si teď poslechneme jeho sonátu Quasi una fantasia, opus 61, kterou napsal v roce 1968 pro svého syna. Sonatina svým způsobem definuje vnitřní vyzrávání a proměnu dítěte v muže. Prvá věta, moderato con fantasia, začíná jakoby meditačně, pak ale zrychluje do kontrastního rychlého oddílu, aby se následně vrátila ke vstupní náladě. Druhá věta, allegro energico, je výrazně kontrastní, aktivní a odhodlaná.

Posloucháte stanici Klasik Praha, pořad Švédský stůl. Hoboista Willem Wewerka a klavírista Daniel Wiesner právě dohráli sonátu Quasi una fantasia od Jana Hanuše. Třetím autorem v dnešním pořadu je Klement Slavický. Pocházel z muzikantské rodiny, už v 7 letech hrával na housle na kůru. Jeho učiteli ve skladbě byli Karel Boleslav Jirák a Josef Suk, u něhož si vytříbil smysl pro instrumentální barvy a architektonickou výstavbu díla. V jeho díle najdeme ohlas moravského folklóru a jeho hudba je mnohdy citová, rozechvělá. Suita pro hoboj a klavír z dnes představovaného alba vznikla v roce 1960, kdy pro autora začínalo příznivější období, žel ukončené po roce 1968. Vstupní pastorále a následující skerco nyní vynecháme a poslechneme si až třetí a čtvrtou část suity. Třetí věta, triste, molto tranquillo, představuje obsahové těžiště celé suity. Závěrečné bakchanále rustico, molto vivo, pak tvoří přirozené vyvrcholení díla a představuje hoboj ve všech jeho technických a výrazových polohách.

Na závěr našeho dnešního pořadu si poslechneme skladbu Priapeia per oboe od Jana Klusáka. Jan Klusák se narodil roku 1934 v Praze. Skladbu studoval na pražské HAMU u Jaroslava Řídkého a Pavla Bořkovce. Jeho kompoziční styl byl zprvu ovlivněn neoklasicismem, reprezentovaným například Išou Krejčím, Igorem Stravinským a Sergejem Prokofjevem. V 60. letech se ale jako jeden z prvních u nás přiklonil k technikám druhé vídeňské školy, dodekafonie a serialismu. Tato hudební východiska byla zcela v rozporu s tehdejší státní kulturní ideologií, což vyústilo v jeho ostrakizování a vyloučení z veřejné činnosti po roce 1968. Kromě děl pro koncertní pódium psal opery, balety a scénickou hudbu a uplatnil se i u filmu. Nejenže pro filmy psal hudbu, ale výrazné herecké role stvárnil například ve snímcích Oslavnosti a hostech režiséra Jana Němce, Sedmi krásky Věry Chytilové nebo Valerie a týden divů Jaromila Jireše. O skladbě Priapeia z roku 1986, kterou si teď poslechneme, autor napsal. Je určena pro prostor s dlouhým dozvukem. Její smysl spočívá v postupné tvorbě souzvuků, vznikajících z tónů, hraných za sebou a prolínajících se. Satirský tón hoboje se zdá evokovat cosi jako mužskou touhu po ženě. Odtud i název, který v antické poezii označoval stručnou básnickou formu lascivního obsahu.

0: Vilém Veverka dohrál skladbu Priápeia per oboe od Jana Klusáka. Tato skladba nejenže uzavírá CD Podsta ztracené generaci, které jsme dnes poslouchali, ale uzavřela rovněž tento díl cyklu Švédský stůl, ve kterém vám Stanislav Předota kromě hudby Jana Klusáka představil také tvorbu Miloslava Kabeláče, Jana Hanuše a Klementa Slavického. Hráli hobojista Vilém Veverka a klavírista Daniel Wiesner.
1: Švédský stůl. Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: CZ. Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Na dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha se osobně velmi těším. Bude znít hudba francouzského skladatele, klavíristy, varhaníka, dirigenta a hudebního kritika období romantismu Camille Saint-Saense. A vybrali jsme pro vás jeho dvě skvostná díla. Zazní symfonie číslo 3 C mol opus 78 varhaní a populární cyklus Karneval zvířat. Chtělo by se mi říci, že obě tato velká a půvabná hudební díla jakoby byla v rozporu s autorem samým. Podle dobových svědectví byl totiž Saint-Saëns mužem malé silnější postavy a jeho chování rozhodně prý nepatřilo k nejlepším. Byl zlostný, často nervózní a v mnoha případech intrikánský. Napříč těmto nelichotivým charakteristikám mu však jedno upřít nemůžeme. Byl to muž, který se zlatým písmem zapsal do dějin světové hudby a výjimečný člověk. To dokládá mimo jiné i fakt, že ve 3 letech psal, četl a zanedlouho překládal z latiny. Byl skvělým v matematice, patřil spolu s Listem k pravděpodobně nejlepším klavíristům své doby a byl ve své době bezkonkurenční ve hře na varhany. Měl také talent na jazyky, kterých se několik naučil a zajímal se mimo jiné i o geologii a astronomii. Udržoval i vědeckou korespondenci, byl členem Národní astronomické společnosti a měl svůj vlastní teleskop, se kterým po večerech rád pozoroval oblohu. Psal i poezii a vydal filozofický spis. V době svého dlouhého života patřil mezi vůdčí osobnosti francouzského kulturního života. Díky svým interpretačním a organizačním činnostem byl jedním z nejkomplexnějších hudebních skladatelů Evropy a jedním z prvních hudebních kritiků v dnešním slova smyslu. Z evropských skladatelů se nejlépe znal a přátelil s Ferencem Listem. Pokud se jedná o jeho osobní život, v něm moc štěstí neměl. Často trpěl depresemi a po smrti své matky uvažoval dokonce o sebevraždě a po tragédiích ve své rodině už se nikdy neoženil. Symfonie číslo 3 C mol varhaní patří k jeho vrcholným dílům. Premiéru měla v Royal Philharmonic Society v Anglii v březnu roku 1886 pod taktovkou samotného autora, který ji po smrti svého přítele Ference Lista v červenci téhož roku dedikoval právě Listově památce. Francouzská premiéra se pak uskutečnila v lednu 1887. Karneval zvířat je vlastně hudební svita o 14 větách a Saint-Saëns jí dal podtitul Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor. V době jejího komponování v roce 1886 pobýval Saint-Saëns také v Praze. Původně byla instrumentována pro komorní soubor složený z flétny, klarinetu, dvou klavírů, skleněné harmoniky, xylofonu, dvou houslí, violy, violončela a kontrabasu. Nyní se ale nejčastěji hraje v obsazení orchestru se smyčci a zvonkohrou místo nyní nezvyklé skleněné harmoniky. Z obav, že mu tato populární skladba pokazí reputaci seriózního skladatele, se Saint-Saëns ovšem za svého života snažil bránit provozování skladby. Pouze u jedné části, Labutě, dovolil, aby vyšla za jeho života tiskem. Jako celek se hrála jen výjimečně, a to především v úzkém kruhu skladatelových přátel, například právě před už zmiňovaným Ferencem Listem. Zároveň Saint-Saëns ale osobně svolil, aby skladba byla vydána po jeho smrti, a od té doby se stala jednou z jeho nejoblíbenějších skladeb. My dnes večer nabídneme obě dílka v podání Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, který řídí Antonio Papano. Ve Varhanní symfonii bude solistou Daniel Rossi, v Karnevalu zvířat pak Marta Archerič.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
1: Krásný dobrý den, milí posluchači rádia Klasik Praha. Ladíte své oblíbené vlny a je tu pořad Na osobní notu. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Mohla by dělat cokoliv, ale chce hlavně zpívat. Myslím si, že tato věta přesně vystihuje mého dnešního hosta. Je velmi talentovanou pěvkyní, konkrétně koloraturní sopranistkou, ale má také velký dar psát. Měla skvělý blog, na základě kterého pak vydala úspěšnou knihu. Je schopná organizátorka a dramaturgině, což využívá jako koordinátorka programové řady Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pro nové generace. Je také zakladatelkou spolku Via ad Artem, kdy pořádají koncerty například a převážně v libereckém regionu. Prostě člověk mnoha talentů. Eva Kolková. Evi, vítej.
2: Ahoj, Mirko. To bylo strašně dlouhý úvod a já mám z toho pocit, že jako dělám hrozně věcí, ale to vlastně
1: tak je. Já tě tak
2: ve skutečnosti mám pocit, že nedělám nic, ale...
1: Nemyslím si to.
2: Ale děkuji ti za to.
1: Prosím tě, ale pro začátek mi musíš rozkolkovat, jsem chtěla říct.
2: Rozklíčovat
1: mm-hmm. jednu věc. Eva Kolková nebo Eva Bennett? Najdeme tě pod oběma jmény, tak kdo je kdo?
2: Najdeš mě pod oběma jmény, no jsem to já pořád. A Eva Kolková je na smlouvách, když zpívám. A Eva Bennett potom zpívá. Je to bezpečný takový. Je to takový bezpečnější, víš? Je to, já mám
1: v jakém
2: jako...
1: slova smyslu je to bezpečnější?
2: Je to bezpečnější, že pod tím mým občanským příjmením vlastně třeba nedělám, když by se to nepovedlo, tak neudělám ostudu rodičům třeba.
1: Je takhle.
2: Ale vlastně to jméno Bennett já jsem si vybrala kvůli právě tomu, že jsem dělala hodně věcí, víš, pracuju pořád v tom FOKu a seděla jsem tam v té kanceláři a potkávala jsem tam spoustu umělců a hudebníků. A pak jsem taky ale zpívala různě s různými umělci a hudebníky a bylo to takový vlastně divný, protože když viděli Kolková někde, tak hned se jim to spojilo s tou paní z té kanceláře. Ano, lidi moc dneska nevěří na to, že by někdo mohl dělat víc věcí a třeba by je mohl i dělat dobře. Takže prostě setkala jsem se často s tím, že když jsem někam přijela zpívat, tak se mi stalo, že a nepracujete vy v tom FOKu? A hned jsem tam cítila takovou jako nedůvěru. Jak ta paní z té kanceláře může zpívat?
1: Vidíš to? Teď jsi mě možná rozklíčovala mou životní chybu.
2: Ne.
1: Protože já taky dělám hodně věcí a všude jsem vlastně Časarová.
2: No.
1: A taky mi tuhle někdo řekl, no my jsme tě poslouchali v rádiu, ale zpíváš ještě nebo ne?
2: Jo, je to častý, že vlastně lidi si tě prostě spojí s jednou věcí a už si nedokážou představit, že bys něco dalšího mohla dělat. Už potom ty ostatní věci jsou jakoby třeba koníček, jo. To jsem dost alergická, že
1: já
2: to
1: taky.
2: Je koníček, to jako není.
1: Ne.
2: No.
1: Koníček je sedět na rybách, jako,
2: jo,
1: ne se
2: tak.
1: Učit 3 měsíce roli, že jo, prostě. Není.
2: No a pak se mi to jméno vlastně, ona mě od toho jako spousty lidí zrazovala a řekla mi, to nedělej, to se ti vymstí, to není dobrý a je to takový zvláštní. No ale tak já jsem takový beran trošku, tak jsem si jako nenechala říct a to jméno jsem si už nechala a pak se mi strašně hodilo pro knížku vlastně.
1: Mm-hmm.
2: Takže a pak už to bylo jasný, pak už prostě jsem si říkala, tak to už si nechám, už to nebudu měnit.
1: Ale má to Bennett někde nějaký reálný základ, nebo to bylo jenom, jo, Bennett, to zní dobře?
2: Prosím tě, já mám strašně ráda starý filmy a, a ve filmu tuším Cesta do hlubin Štodákovy duše je takový sportovec, který se jmenuje Bennettka.
1: To je pravda.
2: No. A mě to je hrozně, mě to jméno bylo vždycky strašně sympatický. A tak jsem si, a vůbec ten film a i ten jeho příběh, jak byl takovej sportovec a vyhrál nakonec navzdory všemu, tak mi to bylo takový sympatický. Tak jsem si říkala, že by to mohla být Bennettka, ale pak mi to přišlo zbytečná zdrobnělina a zůstala jsem u tý Bennett.
1: Bennettka, nevím, proč ve mně teď vyvolala jako vizit nějaké myšky.
2: Jo.
1: to je takový asi blbý. Bennett je pěkný. Evi, pojďme si pustit nějakou hudbu. Ty jsi dnes přinesla spoustu skvělé muziky a pojďme začít Magdalenou Koženou. Je to tvůj nějaký vzor, máš ji ráda, nebo je to tím barokem?
2: To je láska. Dlouholetá. Ona byla vlastně, myslím si, že takový jako první impuls, to její CDčko Bachových arií pro mě, začít dělat starou muziku. Jo, já jsem tak, už jsem to někde i vyprávěla, že jsem tak šla kolem toho obchodu s těma CDčkama a tam jsem viděla ten přebal s těma vlasama rezavejma a byl tam napsaný ty Bachovy árie, tak jsem si to vyžádala k narozeninám, dostala jsem to, začala jsem to poslouchat a byla jsem z toho úplně paf úplně vyřízená jsem s tím muziky byla a velice brzo jsem všechny ty, já tomu ráda říkám písničky, no to pak zlehčí tu váhu. Velice brzo jsem všechny ty písničky uměla nazpaměť prostě a říkala jsem si, jo, tak tohle jako to chci dělat. Je to takový moje jako takový spouštěcí bod vlastně pro starou hudbu.
1: Takže máme tady arii z kantáty Johanna Sebastiana Bacha, Froje dich Erlöst Schar, snad jsem to řekla všechno správně, Magdalena Kožená, soubor muzika Florea, který řídí Marek Štrincl.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla hudba Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme hlas Magdaleny Kožené se souborem Musica Florea, který řídil Marek Štrincl. A šlo o můj srdcový výběr mého dnešního hosta, kterým je nejenom sopranistka Eva Bennett-Kolková.
1: To máš jedno.
0: Dobře, tak já budu říkat Eva. A je to. Evi, pojďme prosím o několik, možná docela dost let dozadu, protože já, než jsem tě poznala jako člověka a jako zpěvačku, tak jsem tě poznala jako autorku facebookové stránky Nočník neohrožené ženy. A jako naprosto jsem si zamilovala tvůj smysl pro humor.
1: Jo, děkuji.
0: Je dokonalý. A řekni mi, ještě pořád se bojíš zhasnout?
1: No, někdy jo. Jako musím říct, že to na mě ještě jako někdy přijde, zvlášť když jsem třeba doma sama. Ta tma je taková, ona, i když říkáme tma, že ve tmě není vidět, ale ona ta tma překvapivě odhaluje spoustu věcí, protože vypne všechno kolem a ty se začneš dívat do sebe.
0: A zajímavá myšlenka.
1: No, já to
0: řekla, že tma všechno schová.
1: No ne, myslím si, že tma naopak spoustu věcí odhalí. No, takže potom, když zhasneš a začneš přemýšlet a nemůžeš třeba hned usnout, tak se to dokáže rozjet a někam, kam nechceš. Takže někdy spím u rozsvícený lampičky.
0: A to byl impuls začít psát?
1: No, prosím tě, impuls byl, začala jsem víc psát, když jsem jela sama na dovolenou k moři. A neměla jsem tam s kým sdílet ty svoje zážitky. Vlastně to bylo poprvé, kdy jsem byla takhle sama někde jako na dovolený u moře. Tak jsem to začala psát na Facebook, ty svoje postřehy a zážitky. A lidem se to líbilo. A psali je píš víc a tohle. No a tak potom, když jsem se vrátila, tak jsem si říkala, že bych mohla založit nočník neohrožené cestovatelky. Jenomže pak mi došlo, že za tolik necestuju. Tak z toho byl nočník neohrožené ženy. A postupně se to přetavilo. Já jsem to tenkrát jako tak nevnímala, že to tak je, ale teď už vím, že to byla pro mě terapie vlastně.
0: Naprosta.
1: Jo.
0: Ty jsi byla nešťastná ze vztahu s muži?
1: Já jsem byla, taková nějaká jako neukotvená, nešťastná, nejen prostě ze vztahu s muži, ale i ze svého života, z toho, jak jsem ho žila, co jsem dělala, co jsem chtěla dělat a nedělala. A dost frustrovaná jsem asi byla. A všechno to vlastně ze mě šlo ven skrze to psaní. A až pak mi došlo, že vlastně to byla terapie. A terapie byla nejen to psaní, ale i ty reakce těch lidí, kteří to začali číst. To bylo prostě úplně neuvěřitelné.
0: No těch bylo neuvěřitelné.
1: 30 tisíc.
0: Ne, neskutečně. Jako, ale ty jsi se totiž strašně moc trefila. Že jo?
1: Asi jo.
0: To prožívá hodně lidí.
1: No.
0: Dalo by se říct ve středním věku? Mm. No, vlastně ano, dalo by se to tak říct. Prosím tě, proč nočník? Souvisí to s nocí nebo s tou
1: souvisí
0: potřebou?
1: Souvisí to s nocí, protože jsem většinou to psala v noci právě.
0: Takže to nebyl deník, ale
1: ne,
0: byl to nočník.
1: Ne, byl to nočník.
0: To je krásný.
1: Tak.
0: No, a kam to zmizelo? Protože...
1: No, zmizelo to.
0: Zmizela frustrace a neúspěch s muži, viď?
1: No, nemůžu říct, že by frustrace úplně zmizela, ale ten blog nebo tu facebookovou stránku mi napadly hackři. A jednoho rána jsem se probudila a měla jsem všechno zablokovaný. Na bankovním účtě jsem měla minus asi 12 tisíc a stále to stoupalo. No, takhle to bylo, si představ.
0: No, to je drsný.
1: Je to drsný, ale tak nejsem jediná, komu se to stalo. Takových lidí je víc, i mezi umělci. Je to strašně častá věc vlastně. No. A už se mi nikdy nepodařilo se na tu stránku znova přihlásit a už se mi to nikdy nepodaří.
0: Vidíš to? A já jsem si říkala, když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsem se na tu stránku podívala a říkám si, ta Evička to tam utla tak bez všeho. To je úžasný. Ona se prostě zamilovala, je teď šťastná, spokojená a nemá potřebu psát. Tak ten důvod byl teda úplně jiný.
1: Ten důvod byl úplně jiný a už to už je to nějakou dobu, jo, to už prostě.
0: To je dlouho už, to je možná 4 roky?
1: No, možná díl ještě.
0: Ty brďo.
1: No. Já jsem vlastně stihla ještě z toho udělat knížku, což je dobře,
0: ano.
1: Protože aspoň je nějaký důkaz na to, že něco takového existovalo a pak se to vlastně stalo. No, ale všechno je, jak má být, já si myslím teda.
0: Určitě.
1: A určitě se nenechám limitovat tím, že nemám zrovna tady tu stránku na Facebooku k tomu, abych nepsala. Budu chtít, tak zase psát.
0: Přesně tak, a tebe rozhodně nic limitovat jako nemůže, opravdu. Máš skvělého, úžasného partnera, jestli můžu říct, je to taky pěvec, Pepa Kovačič. A než si povíme něco o vašich společných záležitostech, tak si pojďme pustit další hudbu. A vlastně je to předzvěst dalšího našeho tématu, o kterém se můžeme bavit. Mm-hmm. Máme toho dneska prostě hodně. Mm-hmm. Je tu Josef Mysliveček a jeho Tamerlán.

0: Na Radiu Klasik Praha nám dozněla árie Sento nell'alma mia, tedy naslouchám své duši. Dalo by se to tak asi přeložit. Z opery Josefa Myslivečka Il Gran Tamerlano. Poslouchali jsme soubor L'armonia terrena, který řídil Zdeněk Klauda a zpívala Simona Šaturová. Můj dnešní host Eva Kolková tuto árii velmi dobře zná. Je to tak, Evi, je z tvého repertoáru, protože ano. Ty přímo v této opeře účinkuješ v Plzni.
1: No musím ji začít zase oprašovat. Už jsem to dlouho nespívala, tak budu muset zase nasadit všechny síly.
0: Sedí ti dobře Mysliveček tvému hlasu?
1: Jo, myslím si, že jo. Teda to by asi měli říct spíš posluchači, ale moje pocity jsou dobrý tady u té hudby. Myslím, že klasicismus je pro mě úplně vlastně jako fakt skvělý období.
0: Pojďme tedy k tobě teď na chvilku jako ke zpěvačce. Dalo by se říci, že je tvojí prioritou barokní klasicistní období?
1: Určitě.
0: Vyhovuje tvému hlasu nebo vyhovuje tvojí duši?
1: Obojí. Obojí. Já si myslím, že se to vždycky tak nějak pojí. Že u těch zpěváků je to, že prostě máš oblíbenou hudbu tu, která ti nejlíp sedí v hlase a v těle a kterou můžeš nejlíp vlastně zprostředkovat lidem. No, takže u mě ale od začátku to bylo baroko, hned se mi to jako líbilo, prostě se to sešlo. Sešlo se to hezky. Baroko a klasicismus ráda zpívám, sedí mi do hlasu a mám tu hudbu strašně ráda.
0: Hele, a co ta barokní gestika? Už jsi se s tím někdy setkala?
1: Mockrát. Barokní gestika teďka mě čeká zase v září v Českém Krumlově, kde už dlouhý roky s Ondrou Mackem a souborem Hofmuzici děláme barokní opery a tam to je teda opravdu echt barokní gestika.
0: Co to znamená?
1: No, je to pro spoustu lidí, to může třeba působit trošku staticky, ale myslím si, že to má svoje opodstatnění a v tom divadle, v té atmosféře je to, si myslím, pro ty diváky úplně jako neuvěřitelný zážitek. No je to prostě barokní gestika, která vychází z obrazu, z vyobrazení, z traktátů. Vlastně je to věda celá, který se věnuje právě naše režisérka Zuzka Vrbová.
0: A teď mě pověz, ta barokní gestika, ta je neustále stejná. Já nevím, že třeba pro pláč, pro emoci pláče je tohle gesto a už žádné jiné.
1: Tak to není. No,
0: jak to funguje?
1: Je pláč a pláč. Jsou různé druhy pláče. A máme taky dvě ruce, takže může být pláč podpořený ještě druhou rukou něčím. A tak záleží. Prostě záleží na tom, v jaké situaci to je, jaký přímo ten afekt chci vyjádřit a potom ta gesta se různě obměňují, ale taky ten základ už jako umíme, ten je prostě stejný. Vím, že prostě pro prosbu jsou sepnuté ruce, vím, že pro svatbu jsou takhle jako naznačené prstýnky.
0: Aha.
1: A tak, no.
0: A co všechno ta barokní gestika vlastně jako dokáže vyjádřit? Má nějaké limity?
1: No myslím, že limity barokní gestiky vlastně začínají na limitech toho zpěváka, protože ona to není, nemělo by to být jenom to gesto, ale měla by si nejdřív mít myšlenku, ze které potom vyjde to gesto. Takže když ten zpěvák, ten, kdo to interpretuje, je schopen vlastně tohleto prožít, tak si myslím, že ta barokní gestika může být strašně efektní, v podstatě bezlimitní, že ten afekt se dá udělat úplně obrovský tím, co se ti odehrává v té hlavě při tom zpívání. A zároveň, když někdo to chápe jako spartakiádu.
0: No jasně, ano, to musí být rozdíl.
1: Tak tam potom ten limit je, no.
0: Ale víš, já si říkám, že kolikrát zpěváci myslí na různé věci při zpívání.
1: Ano.
0: A se zpívem to kolikrát ani nesouvisí.
1: Ano.
0: Jo, že to kolikrát si jenom říkáš, jen to přežít.
1: Jen to přežít. Někdy ano, někdy to je takhle samozřejmě.
0: Ale vlastně je to krásný, že ta myšlenka je pak vidět formou toho gesta.
1: Přesně. A to je, já si myslím, že tohle ale platí i pro úplně normální herectví.
0: Určitě.
1: Kdekoliv jinde, jakýkoliv gesto nebo čin, který na tom jevišti uděláš, musí předcházet ta myšlenka.
0: Ano. V ideálním případě.
1: V ideálním případě.
0: Někdo opravdu někdy nemyslí. No. Ty stvárňuješ a myslím si, že právě v Českém Krumlově fakt velké postavy. Zpíval jsi Kleopatru?
1: Zpívala jsem Kleopatru.
0: To je něco,
1: jo,
0: ne?
1: Jo, jo, to bylo krásný. To bylo krásný. Musím říct, že mám z Krumlova úplně vlastně nádherný zážitky hudební.
0: No. Máš s velkými ženskými postavami něco společného?
1: Jo, to nevím. Já se jich ze začátku vždycky strašně bojím a mám pocit, že to jako nemůžu nikdy obsáhnout. A potom následuje bolestivý proces přesvědčování sebe sama, že na to mám. Potom já myslím, že vlastně asi z mojí strany je v tom jako velký kus hrdinství, že na to jeviště vylezu a nakonec tu roli prostě odvedu. Jo, že jako já nejsem úplně typ, že bych se na tom jevišti jakoby narodila a že bych měla všechno automaticky a že bych věděla, že tam patřím. Ne, já vždycky začínám na pochybnostech, velkých pochybnostech a ty postupem v průběhu toho procesu musím překonat a nakonec na to jeviště jít a jít tam bez těch pochybností, protože to jinak nemá pro ty diváky vůbec smysl.
0: To je pravda, to je pravda. Pojďme teď od velkých postav a od barokní a klasicistní hudby k hudbě soudobé. Máme tu píseň Lišaji a Zuzanu Navarovou.

0: Poslouchali jsme píseň Lišaji a skupinu Koa. Jejíž hlavní představitelkou vždy byla Zuzana Navarová. Můj dnešní host Eva Kolková, sopranistka. Evi, proč tento výběr? Proč jsme nezůstali u baroka?
1: No to by bylo smutný, kdyby jsme poslouchali jenom klasickou hudbu. Na světě existuje spousta nádherný hudby úplně a zrovna Zuzana Navarová je úplně pro mě topka, jak se dneska říká. Mm-hmm. Její texty a její hlas má to v sobě něco, co se tě dotkne úplně strašně hluboko. Nebo aspoň já to tak mám. Asi možná ne každýho, ale mě určitě jo.
0: Určitě je dobře, že ty na svých postech nelpíš pouze na jednom žánru nebo na jednom druhu hudby, protože ty pracuješ jako... teď abych to řekla. Koordinátorka programové řady Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pro nové generace.
1: Ano.
0: Nové generace. Má to nějaký limit? Máte nějakou skupinu dětí od do?
1: Nemáme. Nemá to limit.
0: Co to děti školou
1: povinné? Když o tom teď jak přemýšlím, tak ono vlastně ty nové generace už možná, že bychom to měli nazvat tu řadu pro všechny generace. Protože už děláme pořady i pro seniory, pro celé rodiny, takže no, limit to nemá. Hrajeme, děláme workshopy pro děti školkového věku, pro předškoláky, školáky.
0: Co je vaším posláním a co je cílem tvojí práce a co je náplní tvojí práce?
1: No tak my se staráme o to, aby hudba nepřestala znít, si myslím. To bychom asi úplně nejradši, protože mám pocit, že se z klasické hudby stává trošku místy ohrožený druh. A myslím si, že když se děti ke klasické hudbě nedostanou brzo, v raném věku, co nejranějším, tak potom v dospělosti už si těžko budou hledat cestu. Jo, já třeba... Mě ke klasické hudbě vedl dědeček, nebo vedl. Prostě mi pouštěl desky, který měl rád doma. A pro mě to bylo automatický, ale ne každý má doma takovýhle zázemí, že má hudby milovnou rodinu a tak. Tak se snažíme to trochu suplovat a snažíme se představovat tady ten svět klasické hudby i těm novým generacím a vůbec všem generacím.
0: Kde čerpáš nápady na jednotlivé programy?
1: Dost často v sobě a taky mám skvělý spolupracovníky, se kterými se můžu vždycky poradit a zeptat se, jakou formou třeba udělat workshop nebo tak. Tak já hodně vlastně jsem opravdu ráda nebo jsem vděčná za to, že za ty roky, co jsem ve FOKu, jsem si kolem sebe vytvořila takovou skupinku lidí, kteří se profesionálně, profesně zabývají hudební edukací a na které možná si vždycky obrátit třeba s konzultací toho nápadu, jestli to třeba není úplná hloupost nebo jestli by to šlo nějak udělat. Tak...
0: Máte nějakou zastřešující myšlenku pro celou sezonu nebo to jsou jakoby jednotlivé části?
1: Jsou to většinou jednotlivé části. Máme zastřešující myšlenku pro 4 takový hlavní velký koncerty, které jsou ve Smetanově síni obecního domu. Ty se jmenují Orchestr na dotek. A tam máme většinou 4 témata nějaká, která nás provázejí celý rok. A tady ty 4 témata si většinou ještě přebírá lektorka, která dělá workshopy pro předškoláky.
0: Má to úspěch? Líbí se to dětem? Jakou máte odezvu?
1: Odezvu mám vždycky krásnou. Když už se mi podaří, aby školka nebo škola, aby přišly, což je to nejtěžší vlastně, dostat děti ze školy, to je prostě vlastně čím dál tím obtížnější věc. Tak když už přijdou, tak mám jenom kladný reakce, což je úplně skvělý.
0: A jsou děti každý rok stejné nebo jsou jiné? Mění se to nějak
1: děti
0: postupem času?
1: No, děti určitě se nemění každý rok, ale za tu dobu, co to dělám, což je třeba, já vlastně nerada to počítám, ale řekla bych, že tak třeba 17 let.
0: Takhle dlouho?
1: No, já myslím, že jo.
0: Ty jo,
1: tak za tu dobu, co to dělám, tak se děti změnily v různých věcech, ale myslím si, že v zásadě zůstávají pořád stejný. Pořád jsou to děti, a jsou to houbičky a závisí jakoby na nás, co, jaký podněty jim dáme ke zpracovávání a čím tu houbičku necháme jakoby nasáknout vlastně. Pořád jsou to děti, jenom doba se trochu mění, takže se mění nějaký jednotlivosti, ale pořád to jsou děti.
0: Je to krásné a doufám, že Protože tohle fakt má smysl.
1: Jo, má velký smysl.
0: Ano, tohle, aby vydrželo co nejdéle, takže ti za to děkuju a moc přeju, aby se vám dařilo naplňovat a nechávat nasávat děti neustále. Pojďme teď tu máme Karla Plíhala. Ty jsi poslala jednu píseň a pak jsi mě napsala,
1: ano.
0: A jinak od Plíhala vyber co, v podstatě, co
1: cokoliv,
0: chceš.
1: To je jeden klenot vedle klenotu.
0: A to je pravda. Tak pojďme nejprve tvým výběrem a to je píseň Kluziště.

0: Na Rádiu Klasik Praha posloucháte pořad Na osobní notu a dozněla právě teď píseň Kluziště Karla Plíhala a je to výběr mého dnešního hosta, sopranistky Evy Kolkové. Evy, my jsme si v úvodu povídali o tvých všech neskutečných nadáních a talentech a schopnostech a také o tom, že se svým partnerem, basistou Josefem Kovačičem, jste založili spolek Via ad Artem. Co vás k tomu vedlo založit takovýto spolek a co je náplní vašeho spolku?
1: Byl to Josefův nápad, to je nutný říct. A Josefův je i hlavní podíl pracovní na tom spolku, nebo v tom spolku. Naším cílem je, víš, tím, jak projíždíme různý místa, kde účinkujeme a zpíváme, tak si všímáme věcí a všímáme si toho, v jakém stavu třeba je kultura na nějakých oblastech, prostě v regionech vlastně. A úplně se nám to nějak nezdálo a řekli jsme si, že by s tím chtělo něco udělat, nebo že bychom možná měli sílu a nějaký čas s tím něco zkusit udělat. To znamená vzít opravdu špičkové umění a dovést ho do regionu někam. A za pokud možno přístupnou cenu vstupenky nebo za vstupné dobrovolné, aby opravdu ta kultura byla dostupná úplně všem, kdo na ní chtějí jít.
0: Aby... A stojí o to lidi?
1: Stojí o to lidi. Samozřejmě jsme hned první rok existence spolku narazili na to, na co narazí každý.

0: Máme vůbec nic. Nezmůžeme prostě vůbec nic. Opravdu závisí vždycky na tom, jak se k tomu ten pořadatel postaví. To je základ.
1: Protože ano, na tom závisí pak odezva těch lidí.
0: Přesně
1: to je,
0: tak.
1: To je velká
0: přesně
1: pravda.
0: Tak.
1: Co připravujete na tento podzim?
0: Teďka první koncert, který máme, shodou okolností, je tam, kde bydlíme, to znamená ve Škvorci.
1: Aha.
0: A budeme tam mít právě koncert taky s hofmuzici. A budou to kantáty italský, barokní, krásný, tak tam se moc těšíme a bude to 3. října v kostele u nás ve Škvorci. Tak jestli mě poslouchá teďka někdo z okolí, tak přijďte, bude to krásný.
1: Samozřejmě, že to bude krásný. Evi, na co ty se nejvíc těšíš tento podzim, ať už třeba na něco pracovního nebo osobního? Jsme na začátku nové sezóny.
0: No, prosím tě, já se těším na všechno. Já teda doufám, že všechno zvládnu, protože jak jsme o tom mluvili, ještě než si zapla mikrofon, tak září je takový, nebo konec srpna je takový to období, kdy zpěvák začne hledat hlasivky. A hledá, vypadá to, jak kdyby nikdy nespíval předtím. A toto období trvá chvilku. Takže teď se rozespívávám. Tak je ještě trošku obtížné se těšit, ale...
1: Co z nás někdy leze, věčko.
0: Ano, přesně tak. Ale určitě se těším do Českého Krumlova. Máme tam v půlce září 3 představení barokní opery. A potom se těším na Tamerlána zase. Ten bude v říjnu a... Pak se taky moc těším na jaro, kdy budu v Plzni dělat další operu barokní.
1: A bude
0: to Cimarosovo Il Matrimonio Secreto.
1: Aha, neznám, tak to bude ale určitě skvěle.
0: Já se moc těším. Je to zase hudba pro mě jako stvořená, takže se moc těším.
1: Výborně, já ti moc držím palce, hlavně ať všecko zvládneš, ať najdeš hlasivky. Oni hlasivky jsou pořád na stejném místě,
0: jsou
1: ale ten hlas tam nikdy není.
0: Mm-hmm, hlasivky tam jsou, hlas pokulhává.
1: Ano, ale on dorazí, věř tomu, že dorazí. Moc ti držím palce, hlavně abys byla zdravá, protože to je vždycky to nejvíc, co potřebujeme.
0: Nápodobně.
1: Děkuji ti. A děkuji, že jsi dnes přišla. Mým dnešním hostem byla sopranistka Eva Kolková. My se rozloučíme poslední skladbou, kterou je opět Karel Plíhal a jsou to jeho akordy. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a
0: Eva Kolková.